Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrunk. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Esquerita vlastním jménem Esquire Reader Jr. na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi napořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolányová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěl slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčouského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla napsání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem. Možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojjazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shakin' All Over nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horké stovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Bromova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Vintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona
0: je pořád
1: stejná vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety, já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval, byly to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojíka teda, paní Saskia si pořád drží, ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší. Ano. A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka, ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro, uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si
2: konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem, a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano? A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala jako důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, tak si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale ano, tak ano. Na to jsem se musela
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty, ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdy jste poprvé jel metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, teda nebyl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad, tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel, někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano,
0: to bylo, no. V podstatě jo. A to Bčko do divadla to stavili až
1: no,
0: jako
1: já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22 mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom Budakovole a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. V 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvají. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jednou, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, mě 76 let, že jo, tak jezdím zdarma, ale tak on to řízenek, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěší, já už jsem vlastně 10 let nebo kolik zadarmo, a je, ježišmarja, tak to byl jeden den, a druhý den to bylo jiný, to jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu, jsem říkal, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkal, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovu, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta, B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem

0: Takže gratuluju,
1: jo, jste dobrý herec. Děkuju vám.
0: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
2: Děkujeme moc. Přepojeme na dalšího.
3: Míla, zdraví, ze Přerovo lidí, oba dva pánové. Pane Labus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jenom nabídne, že?
1: A co, pardon, já teď jsem...
2: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
1: No, no, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Tak, nevím.
3: Ale je to, že dala Požilova vozráce, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
2: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
1: Na co?
4: Na lyže.
1: No jo, je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
2: Je to zase nějaká nedovednost?
1: Ano, absolutní nedovednost.
2: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
1: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
2: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu dobrý den?
5: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
2: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
6: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
7: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
6: Vážně.
7: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
1: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
2: I hlasatelky jste uměl.
1: Taky, ano.
2: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
1: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický a já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
2: Krásný. A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
1: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, to je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to

0: někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten Lasater.
1: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo
0: prostě? No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Františka Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny, já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, ten si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já poslouchal čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
1: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
0: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat. Že dneska jsem točil hodně rozhlasový hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako, najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce, jo.
1: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli Humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ní musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrataček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Teď tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no teď já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která jsem docela líbila. Bylo to v nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam v té vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové, jo. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zaznačil za bohle, já rodil jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a byla nedělka velká poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedly z míry. Že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, to lidé byli ve škole u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mám je pro co už jiný jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru, možná to netuší, ale dovolal se, tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je Skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jejich nesmrtelný seriál Tuč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus, myslím, taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého rozhlasu, že on recituje básně, i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže děkuju. Jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké, Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles.
9: No.
10: Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat.
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Pováková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Pováková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pivce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka z té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televize. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá zapednula zase. Já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec. Já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít toho Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
3: Já mám ráda Bohdalku.
2: Takže Bčko. Dobře, děkujeme, rychle hlasování a přesouváme se za dalším.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
2: A
4: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
2: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
5: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
6: pana
5: Lábuse. A pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
2: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
2: Dobře.
7: Děkuji a mějte se krásně.
6: Taky tak, ano.
2: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
8: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
9: Jo, vy jste myslel daně,
8: no.
9: Jako daně.
8: Ano.
9: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
8: Ne.
9: Víte?
8: Já jsem nemyslel jako vaší daně, daně, já jsem myslel tady...
9: Myslel vaší daně.
8: Naše daně, naše daně.
9: Ano. Tak to musíme si dozvědět.
8: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
9: Já jsem jasnovidka.
8: No to koukám jako vlastně, tak to tu jedničku na slavici si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
9: Já vám to řeknu, špatně.
8: Jako špatně pro koho?
9: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
8: Pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
9: no,
8: samozřejmě. No,
9: to mě podržte.
8: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
9: Z koule.
8: Z koule jako z paměti, jo?
9: Ne, to byla z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
8: To říkají to o mně, no.
9: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
8: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondáka v rodině.
9: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No a jak už by mě kompletně, no helejte, no to tady.
8: Ukažte mi to.
9: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že jo?
8: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět.
9: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
8: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
9: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
8: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
9: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
8: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby.
9: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
1: Humoriáda.
2: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
6: Mám co taky.
2: A libujte si ve vedrech.
6: No, dělám, co můžu. No.
2: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte.
10: Dva večery

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nemocnice v Ústeckém kraji potřebují doplnit univerzální krevní skupinu 0 negativní. Vězně, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, objevili u České Lípy. Ministr školství odmítá návrh na zrušení 9. tříd, úspory podle něj nejsou reálné. Dnes čekejte převážně jasno a teploty mezi 35 až 38 stupni. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Proto prosí dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masupusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici nebo taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
2: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Vězně, který v pátek 24. července utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu. Na webu to ve středu uvedla českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. Muže teď čeká nový soud. Svým útěkem si může pobyt za mřížemi prodloužit až o 5 let. Uprchlý vězeň zaujal policejní hlídku na silnici číslo 9 u obce Pihel, když si začal oběma rukama zakrývat obličej. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO odmítá, že by se rušily 9. třídy. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Podle Okamury by zrušení 9. tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
4: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
3: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
5: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
3: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolský systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatečného léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Přípravek s účinnou látku tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte převážně jasno a nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů. Meteorologové varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehřátí a dehydratace.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lounech silničáři opravují Vladimírskou ulici. Vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh. Pro opačný směr platí objížďka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemné ráno, tak to byly zprávy v 5 od Petry Vališové. No a vy už si můžete poslechnout za malou chvíli kalendárium s Petrem Jungmanem, protože máme 30. červenec, tak se určitě dozvíme ke dnešnímu dni něco nového. Pak se podíváme do frýdlantského výběžku, konkrétně do Višňové, kde vězni z Liberce pomáhají s protipovodňovými opatřeními. A teď už písničky, které nestárnou, zahrají vám Michal Tučný nebo Argama.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Teď je 5 hodin a 13 minut. Tak pěkné ráno, máme tu čtvrtek, je 30. červenec a svoje si ke dnešnímu dni řekne také Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Jeho jízda byla impozantní.
5: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
3: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
3: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:18. Dobré ráno. A jaké máme aktuální počasí? Tak máme za sebou teplou noc, 18 až 21 stupňů Celsia. Leckde tedy noc doslova tropická, teploty ani nespadly pod 20 stupňů Celsia. Předpověď počasí tomu odpovídá: ráno a dopoledne převážně jasno. Odpoledne se pak může tvořit hlavně na horách kupovitá oblačnost, která pak bude ještě k večeru přibývat. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Mandraže v 5 hodin a 22 minut. Dobré ráno na severu. A my teď míříme do Višňové na Liberecku. Odsouzení z liberecké věznice totiž pomáhají s protipovodňovými opatřeními. Desítka vězňů čistí koryto potoka, odkud teče voda, do řeky Smědé, která obec často zaplavuje. Naposledy před 2 lety, kdy byla Višňová několik dní úplně odříznutá od zbytku světa. Ta těžká manuální práce je prospěšná nejenom pro obec, ale i pro vězně, pro které zase takový výjezd z věznice docela vítaná změna.
1: Jdeme s kolečkem. Kam?
2: Je to něco jiného, můžeme být na čerstvém vzduchu. Je to vlastně pro nás za odměnu.
3: Říkáme jeden z vězňů, který stojí po kotníky ve vodě. Odsouzení jezdí pomáhat několikrát do roka s různými manuálními pracemi a třeba i za dobré chování.
2: Byli jsme na speciálním oddíle, který je zaměřený na osoby s duševní poruchou, způsobenou vlivem užívání návykových látek, takže je to zaměření na násilí, tenhle oddíl, takže se zabýváme tím, aby jsme do budoucna nepáchali násilnou trestnou činnost. Bych měl být brzo doma, takže se těším. Mám venku malou dceru, takže se na ní těším ven.
3: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové jsou vězni za takovou práci vděční.
4: Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax. Vždycky ta euforie, ta prvotní euforie je veliká. Ty chlapi do toho jdou prostě s nasazením, s elánem, pak samozřejmě ty síly docházejí, protože to žádná legrace není. Ale já jsem ještě nezažila extra morálku, aby chlapi neoddělali prostě kus práce. Vždycky to stojí za to, vždycky je to prostě práce, která je vidět. A pro mě je to strašně dobrá jako informace o tom, jak jsou schopni fungovat ve skupině, venku, v jiném prostředí, jak reagují na pokyny, jak se dokážou zapojit do toho kolektivu.
3: Jak je pro obec tahle ta pomoc důležitá?
5: Velmi důležitá, protože chlapi tady čistějí nánosy jakoby dřevin, travin, a aby voda volně protékala, nehrozilo jakoby rozlití při nějaký zvýšení jakoby hladině, což tady jakoby při nějakých větších deštích jakoby ta obec celkem trpí.
3: Popisuje technik z obce Višňová Václav Machek. Naposledy byla vesnice zatopená před 2 lety a předtím při ničivých povodních v roce 2010.
5: Máme tady protipovodňovou hráz, za pětí máme i přičerpávající stanice.
3: Vězni jezdí několikrát do roka také třeba sekat louky nebo stěhovat školy. Z Višňové Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
7: Co tě znamená?

0: budu zlá.
1: Za 3 minuty už bude 17:30 a na Českém rozhlasu Sever uslyšíte zprávy od Petra Vališové. O jezera Most dneska začíná jeden z největších hudebních festivalů. Víc o něm uslyšíte přesně v 17:30.

0: šesté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i v září. U jezera Most dnes začíná jeden z největších hudebních festivalů žánru drum and bass s názvem Let It Roll. Potrvá do sobotní noci a podle organizátorů na něj dorazí tisíce lidí z celého světa. V pohotovosti jsou proto desítky policistů i záchranáři. V Teplicích po rozepři jeden muž napadl jiného, napadený později na následky zranění v nemocnici zemřel. Kriminalisté věc vyšetřují jako ublížení na zdraví s následkem smrti, informoval o tom mluvčí policie Tomáš Frolík na webu. Policie vyzývá veřejnost, aby se zdržela šíření nepodložených informací a nevhodných komentářů. Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety 30. července 1966 byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou. Jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin odvetu druhého předkola konferenční ligy s Varaždinem. Úvodní duel chorvatský tým vyhrál 3-2. A počasí ráno a dopoledne jasno a během odpoledne přibude oblačnosti. Teploty naměříme do 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli stavebním pracem je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o 17:30 a Petra Vališová. Za chvilku pozvánka na odpoledne. Jestli pak si vzpomenete, kdo natočil pohádku Šíleně smutná princezna. No, v dnešním pořadu Alex a host, na ní bude vzpomínat zpěvačka Helena Vondráčková. Tak zůstaňte naladěni, za chvilku informace i o počasí a teď už písničky, které nestárnou, Petr Kotwald nebo Reddy Kirken. Zítra má.

0: 5:39 je také čas na tom, abychom si udělali malou pozvánku k odpolednímu vysílání. I dnes odpoledne tu bude Alex Minářová a její host. A tentokrát bude tím hostem zpěvačka Helena Vondráčková. Zazpomínáme třeba na natáčení pohádky Šíleně smutná princezna, jestli pak se na ní někdy podívá.
1: To je fenomén, že jo?
2: Je to fenomén film. A podíváte se vy občas, když třeba víte, že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak, a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka, a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Tak pěkné ráno.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:15, počasí na severu. Tak máme za sebou na několika místech tropickou noc, třeba na Milešovce 23 stupňů, v Žitenicích 21 stupňů a tak dále, tak dále. Každopádně předpověď mluví o tom, že nás dneska čeká opravdu teplý den, protože ráno a dopoledne jasno, pak možná nějaká kupovitá oblačnost, hlavně na horách, a nejvyšší denní teploty se dostanou na 35 až 38 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 8 a 40 minut a teď jsou na řadě babské rady. Tentokrát nám Jarka Vykoupilová poradí, jak doma udělat pořádek, který vydrží. No, to jsem zvědav, stačí prý dodržovat jen pár malých každodenních návyků.
1: Babské rady.
2: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 8 minut tu bude 6. hodina a s ní také další aktuální zprávy. Petra Vališová, dozvíte se třeba to, že budování plavebního stupně v Děčíně má na Labi začít za 3 roky. Víc informací ve zprávách, které tady budou přesně v 6.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračemu, stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art? Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Meteorologové v Ústeckém kraji varují před vysokými teplotami. Budování plavebního stupně v Děčíně na Labi má začít za 3 roky. Ministerstvo kultury nabídne 2 dny bezplatných vstupů na státní hrady a zámky. Dnes čekejte převážně jasno a teploty naměříme do 38 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Meteorologové v Ústeckém kraji zpřísnili výstrahu před extrémním horkem. Ve čtvrtek a v pátek mohou na většině území teploty přesáhnout 32 stupňů Celsia. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu doporučují vyhýbat se delšímu pobytu na slunci i v rozpálené zástavbě. Radí také dodržovat pitný režim, omezit fyzickou a psychickou zátěž a větrat jen ráno. Plavební stupeň v Děčíně by se mohl podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, 3 rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora. Doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
3: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
2: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. Kriminalisté Psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas 2. předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Hráči domácího fotbalového týmu se střetnou s chorvatským Varaždinem. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Příznivce fotbalu, kteří se chystají jako diváci zúčastnit uvedené sportovní akce, také žádáme, aby do místa jejího konání přišli s dostatečným časovým předstihem. A to vzhledem k tomu, že u všech vstupů na stadion budou probíhat velmi důkladné bezpečnostní prohlídky.
2: Utkání na jabloneckém stadionu Střelnice začne v 18 hodin. První zápas skončil minulý týden vítězstvím chorvatského celku 3-2. Ministerstvo kultury se ve 2 mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do muzeí, do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne pak v okolí hor se bude tvořit oblačnost, která se k večeru opět rozpustí. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách až 33 stupňů Celsia. Meteorologové také varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 u Brozan nad Ohří na Litoměřicku na 41. kilometru ve směru na Ústí se porouchalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A v Mimoni je uzavřená Okruhlická ulice v dělnici od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268. Pracují na inženýrských sítích. Projedete po objížďce. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 6, tak pěkné čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku otevřeme učebnice a zeptáme se Martina Písaříka na něco, co jsme v nich kdysi nenašli. Tentokrát nás bude zajímat život želv. No a pak vystoupáme společně s Evou Bucharovou na městskou věž v Chomutově a podíváme se na historické centrum města, to vše před 6:30. Nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Karel Zich.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.
6: Telegram s adresou svět.

0: 6 hodin a 10 minut, to byla Helena Vondráčková. Teď se zeptáme na něco, co v učebnicích nebylo. A dneska Martina Písaříka zajímal život želv.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut. Jaké máme počasí? Tak na několika místech tropická noc, ku podivu třeba v těch nejvyšších polohách. Na Klínovci teploty neklesly pod 20 stupňů, stejně tak třeba na Milešovce. Jinde většinou teploty okolo 16 až 18 stupňů Celsia. No a co nám říká předpověď? Teplo, teplo, teplo. Ráno a dopoledne čekáme převážně jasno, pak se může tvořit kupovitá oblast.

0: křížem krajem.
1: I dnes vyrazíme křížem krajem a tentokrát ani ne tak křížem, jako spíš do výšky. Vyrazíme totiž do Chomutova a společně s kolegyní Evou Bucharovou budeme stoupat pěkně vzhůru k výškám až na městskou věž. Je to tedy výšlap, dáme si trochu do těla, ale stojí to za to, protože z vrcholu je krásný pohled na historické centrum města.
2: Dominantou severní strany Chomutovského Husova náměstí je městská věž, vysoká 54 metrů. Na věž je možné od května do září, denně kromě pondělka, vystoupat a prohlédnout si historické centrum Chomutova s jeho středověkým půdorysem, měšťanskými domy, radnicí a kostelem svaté Kateřiny. Chomutovská městská věž přiléhá ke gotickému kostelu Na nebevzetí Panny Marie a tvoří dominantní stavbu městské památkové zóny Chomutova. Dostavěná byla roku 1525. Na přelomu 15. a 16. století byla spodní část zaklenuta bohatou sklípkovou klenbou. Po roce 1625 byla stavba zaklenuta.

0: zastřešena a zvýšena o poslední patro se strážním, dnes vyhlídkovým ochozem, kde vykonával službu věžný. Pro jeho potřeby bylo ve věži zřízeno i několik místností. Povinností věžného byla kontrola města i okolí a vyhlášení poplachu v případě nebezpečí. To se stalo věžnému osudným 14. května 1639, když upozornil na blížící se vpád Švédů do města. Ti ho po dobití Chomutova schodili z věže a potom svrhli do studny. Naposledy byla městská věž přestavěná v roce 1874 v novogotickém stylu. Při stoupání na věž si můžete pročíst zajímavosti z historie města Chomutova.
1: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

František Nedvěd na Českém rozhlasu Sever za 4 minuty, bude 6:30 a pokud nás posloucháte, neuniknou vám ani další novinky z Českého rozhlasu Sever a ze severu Čech. Petra Vališová totiž chystá další aktuální zprávy. Personální situace v nemocnicích Ústeckého kraje se prý zlepšuje, včera to řekl novinářům hejtman Richard Brabec. Ale podíváme se také do Jablonce nad Nisou, magistrát tam nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Proč? I o tom se dozvíte už za chvilku ve zprávách 6:30.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale taky chování ve volné přírodě. Personální situace v nemocnicích v Ústeckém kraji se zlepšuje. Včera to řekl novinářům hejtman Richard Brabec z hnutí ANO. Ve zdravotnických zařízeních, která spadají pod krajskou zdravotní, přitom dál dlouhodobě chybí zhruba 100 lékařů a 200 sester. Podle ministra zdravotnictví z hnutí ANO Adama Vojtěcha chystá ministerstvo další stipendijní program. Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Uzavírka se dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky. Na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Zhruba desetina pacientek se bez něj podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv se proto snaží zajistit dodávky ze zahraničí. V úterý do Česka dorazila asi tisícovka balení z Dánska. České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezónu. Poprvé je u týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolína Erbanová. A počasí ráno a dopoledne jasno, během odpoledne přibude oblačnosti. Teploty naměříme do 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor na dálnici D8 u Brozan nad Ohří na Litoměřicku. Na 41. kilometru ve směru na Ústí se porouchalo nákladní auto. Počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Petra Vališová vám přinesla další zprávy, bylo 6:30 a co přinese dnešní den, tedy čtvrtek 30. červenec, to si řekneme už za malou chvíli. Pak s naším seriálem o příbězích měst a obcí ze severu Čech navštívíme nejenom klášter v Panenském Týnci, ale najdeme tam toho ještě mnohem víc. Teď už písničky, které nestárnou, zaspívají Václav Neckář nebo právě teď skupina Elan.

0: zpíval Václav Neckář. A co přinese dnešní den na severu Čech, si řekneme právě teď. Lázně Teplice otvírají opravenou budovu sadových lázní. Jak se to projeví na počtu návštěvníků a jestli je v lázních dost personálu, o tom budeme mluvit před 9:00. U jezera Most začíná 18. ročník festivalu Let It Roll, největšího drum and bassového festivalu na světě, takže do Mostu během několika dnů zamíří tisíce fanoušků elektronické hudby z Česka i zahraničí. Náš reportér bude na místě, podrobnosti uslyšíte i v našem vysílání. V děčínské zoo pokračují prázdninové pohádkové čtvrtky, takže pokud chcete na pohádku, tak od 15:30 Sváťovo dividlo pohádku o Broučkovi. A v Ústí nad Labem zve veřejný sál Hraničář od 19:00 večer na akci Celý léto na ulici. Součástí programu bude open air sál za tančírna, do které se mohou zapojit tanečníci, ale i úplní začátečníci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno na severu, teď je 6 hodin a 45 minut. Budeme mluvit o počasí, protože na telefonu Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu Ústí nad Labem Kočkově. I vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak nejdřív se zeptám na aktuální situaci, jak to vypadá na severu Čech.
1: Aktuálně na obloze máme jasno nebo skoro jasno a na stanicích měříme od 13 do 18 stupňů Celsia a na horách tam máme aktuálně okolo 19.
0: Tropická noc proběhla někde na severu Čech?
1: Jak to vypadá, tak nám ty teploty vlastně teď ráno klesly i na týdny s stanici, která ještě měla o těch 20 někdy kolem 6. ráno a to bylo na Kočkově, takže tropickou noc jsme v těch nižších polohách neměli, ale vypadá to, že nejspíš na stanici Sněžník, tam aktuálně máme 20,2 a vypadá to, že to je zatím ta nejnižší teplota.
0: No a každopádně předpověď mluví o tom, že je před námi horký den, tak jak je to doopravdy?
1: Je to tak, vlastně očekáváme, že by ještě ráno a dopoledne měla být jasná nebo skoro jasná obloha, ale odpoledne by měla v okolí hor se vytvářet klubovitá oblačnost, ale srážky z ní neočekáváme a večer by se měla opět rozpouštět, ale další oblačnost by měla přibývat od západu někdy později večer a dneska bude opravdu teplo. Ty denní a nejvyšší teploty očekáváme od 35 až do 38 stupňů Celsia a ve Štuknovském výběžku tam do 36, ale není vyloučeno, že zejména v Polabí nebo v Poohří tam, že by mohlo být ojediněle i více a vlastně máme v pátnosti i výstrahy a to na vysoké teploty a na silnou až velmi silnou zátěž teplem.
0: Dáme na to pozor tedy určitě, takže díky ještě jednou za předpověď, za informaci a teď už vám přeju příjemný den na Kočkov. Mějte se hezky, ještě jednou děkuju, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatých za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: 6 hodin a 51 minut dospíval Jaromír Nohavica a před námi je další díl našeho seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji a s Alenou Škraňkovou vyrážíme do Panenského Týnce.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Městy Panenský Týnec na Lounsku má ve znaku černou orlici se zlatou zbrojí a jazykem. Zmínku o tomhle městečku můžeme najít v zakládací listině benediktínského kláštera v Kladrubech u Stříbra. V roce 1115 ji vydal český kníže Vladislav I. Název Týnec se odvozuje od slova otýnění neboli opevnění. A přívlastek panenský pak od názvu řeholních panen klášterního řádu klarisek. Zajímavostí je, že historické jádro městy se má oválný půdorys. Klášter klarisek byl postaven ve 13. století jako třetí františkánský klášter v Čechách. Je součástí komplexu, který je od roku 1964 chráněnou kulturní památkou České republiky. S klášterem sousedí nedostavěný gotický chrám s barokní zvonicí. Nevíme, kdy přesně byl založen a kým. Pravděpodobně Plichtou, pánem ze Žirotína. Chrám stojí údajně na silné léčivé pozitivní zóně. Jeho magická síla přitahuje turisty a lidi, kteří hledají duchovní spojení s přírodou a historií. V Panenském Týnci se můžete zastavit i na půvabném hřbitově. Je tam hrobka Jana Tuskanyho anebo hrob botanika a cestovatele Benedikta Rösla.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Dospíval Petr Muka 5 minut před 7 hodinou a se zvuk ke zprávám Českého rozhlasu Sever, které pro vás za malou chvíli bude mít Petra Vališová. A co se dozvíte? Třeba to, že vězeň, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, byl objeven, a to tady u nás na severu, konkrétně u České Lípy. Víc ve zprávách v 7.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Do konce léta bude podle ministra zdravotnictví hotová koncepce pro síť porodnic. Vězně, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, objevili u České Lípy. Některé vysoké školy stále přijímají zájemce o studium v příštím akademickém roce. Dnes čekejte převážně jasno a teploty naměříme do 38 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novou koncepci fungování porodnic. Hotová by měla být do konce léta. Při včerejší návštěvě Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Podle něj nebude při posuzování budoucnosti porodnic rozhodující pouze počet porodů.
3: My musíme vzít do úvahy i dostupnost té péče, takže bude to určitá kombinace. Tam jsou nějaká jasná kritéria podle zákona, podle nařízení vlády, kdy do hodiny vlastně musí být dostupná porodnice, takže to musíme respektovat.
2: Policisté dopadli u České Lípy vězně, který pátek 24. července utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Podle českolipské policejní mluvčí Ivany Balákové mířil za rodinou do Varnsdorfu. Muže nyní čeká další soud a za útěk si může trest odnětí svobody prodloužit až o 5 let. Policejní hlídku na silnici 1/9 u obce Pihel zaujal tím, že si při jejím příjezdu začal oběma rukama zakrývat obličej. Na řadu vysokých škol se můžou stále hlásit zájemci o studium. Termíny přijímacího řízení vypsala třeba Univerzita Karlova, Masarykova, Vysoká škola chemicko-technologická nebo Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava. Podle jejího mluvčího Jiřího Šímy tvořily přihlášky ve druhém kole přijímaček asi 20% počtu z prvního kola.
4: Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%. Z tohoto průběžného údaje však nelze dělat závěry. Uchazeči tradičně podávají značnou část přihlášek až v závěru přijímacího řízení. Proto se konečný poměr může ještě změnit.
2: Vysoká škola Báňská přijímá přihlášky naposledy zítra. Některé školy ale pokračují ještě během srpna i září. Rada bezpečnosti OSN v New Yorku dnes začne jednat o výběru příštího generálního tajemníka OSN. Ten nahradí dosavadního šéfa mezinárodní organizace Portugalce Antonia Guterreše. Jeho funkční období skončí v prosinci. Kandidátů se přihlásilo 7. Mezi favority je šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi nebo bývalá ekvádorská ministryně zahraničí Maria Espinoazová.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne se pak v okolí hor bude tvořit oblačnost, která se k večeru opět rozpustí. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách až na 33 stupňů Celsia. Meteorologové také varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehřátí nebo dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. A v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Právě v 7 a Petra Vališová na Českém rozhlasu Sever. Tak pěkné ráno společně s námi, pokud stáváte i dnes při čtvrtku, za chvilku si o něm povíme něco víc. Máme 30. červenec a kalendárium s Petrem Jungmanem. nás nemine. Pak budeme trochu sportovat, české hokejové reprezentantky totiž trénují v Chomutově pod novým trenérem Brianem Idalským, který s nimi chce ukončit nadvládu týmu ze zámoří. Tak jak se mu bude dařit, o tom se dozvíme před 7:30. A teď už písničky, které nestárnou, Vítězslav Vávra nebo Turbo.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Za 3 minuty bude 7:45, to byla dívka s citronovou šálou a my se teď podrobněji budeme zabývat dnešním datem. Máme 30. července. Petr Jungmann ví o dnešku opravdu hodně věcí.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Předposlední červenec máme 4. 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Jeho jízda byla impozantní.
5: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
3: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
3: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 19 minut, počasí na severu Čech. Tak, ranní teploty jsou docela vysoko, leckde ještě okolo 20 stupňů Celsia, někde 15, někde zase 19, ale všude svítí sluníčko, má být ještě většinou slunečno ráno a dopoledne, odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a večer se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, ovšem teploty budou opravdu vysoko, 35 až 38 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Skupina Divoký byl a jejich čmelák. Pěkné ráno se severem, máme tu čtvrteční ráno a my se teď seznámíme s Američanem Brianem Idalským. To je trenér, který teprve

0: uznává hokejový národní tým žen. Převzal ho po Kanaďance Karle McLeodové a na srazu v Chomutově má téměř 50 hráček. A cíl? Vytvořit tým, který rozbije světovou nadvládu Kanady a Spojených států.
1: It's fun. Who doesn't? Yes, I've dreamt of this for years. This is a goal. Like someone else has to push into this. It's the best thing for the growth of women's hockey that more teams have an opportunity to win gold.
2: Sní o tom už roky Brian Idalsky, který si myslí, že pro růst ženského hokeje by to bylo to nejlepší, kdyby mělo víc týmů možnost vyhrát zlaté medaile. Odvážná slova ocenila opora české reprezentace Kristýna Kaltounková.
3: Samozřejmě, když to jde od toho nejvyššího lídra, tak samozřejmě všechny holky, to pro ně znamená něco víc, než kdybychom tady řešili, že chceme jít na turnaje a jenom prostě podat nějaký výkon. Takže to, že se od nás očekává to nejlepší a že i on se těší na ty nejtěžší zápasy, mě hodně těší, protože to jsou jedny z mojich nejoblíbenějších zápasů, co se týče hry do těla, celkově rychlosti té hry, takže jsem ráda, že to jde takhle ze zhora.
2: Češky ale na poslední velké akci olympijských hrách skončili už ve čtvrtfinále, ve kterém podlehli Švédkám. Proto je opatrná, zkušená Tereza Vanišová.
4: Jako sebevědomí určitě je jako velká věc, ale jako výkonnost je věc druhá, no, takže jako když nebude výkonnost, tak jako ani sebevědomí vám jako asi nepomůže.
5: Tak jako já si myslím, že tam ta výkonnost ještě není, jako úplně upřímně. Ještě pořád ztrácíme jako výkonnostně na Ameriku, na Kanadu, takže jakoby až tam ta výkonnost bude, nebo budeme se jako přibližovat, tak samozřejmě to sebevědomí jako pomůže, ale jako ještě si pořád myslím, že tam jako ztrácíme.
2: Od Briana Idalského se ale nečekají zázraky hned. Tým, který bude konkurovat zámořským velikánům, bude mít čas sestavit.
6: Náš teďka velký cíl je udělat úspěch za 4 roky, neudělat ho instantně, neudělat ho hned v listopadu a jít krok po kroku a nějakým způsobem pracovat s tou skupinou, kterou teďka máme. Je to 50 plus hráček samozřejmě, ale mít takový plán, který nám dokáže vytvořit vlastně tu nejlepší možnou skupinu pro olympiádu v roce 2030. Hodně času vlastně strávil v NCAA v Americe, kde jsou to vlastně ty 4leté programy, pracuje s mladýma hráčkama, ale současně pracuje i s těma, řeknu, více zkušenýma hráčkama, takže pro nás je to takový, že to aktuálně jakoby sedí i tomu, co ten program vyžaduje.
2: Řekla Tereza Sadilová, generální manažerka české ženské hokejové reprezentace. Z Chomutova David Kalvas, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Za 4 minuty už 7:30 a to znamená také další zprávy, ve kterých vám Petra Vališová řekne třeba to, že dneska slaví své výročí Ještěd. Podrobnosti tu budou už za chvíli.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Vyjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. U jezera Most dnes začíná jeden z největších hudebních festivalů žánru drum and bass s názvem Let It Roll. Potrvá do sobotní noci a podle organizátorů na něj dorazí tisíce lidí z celého světa. V pohotovosti jsou proto desítky policistů i záchranáři. Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Přesně před 60 lety 30. července 1966 byl položen základní kámen stavby, která se později stala symbolem Liberce. Její autor, architekt Karel Hubáček, za návrh získal jako jediný český architekt prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášen národní kulturní památkou. Počet obětí úterního zemětřesení v Japonsku vzrostl na 28 lidí. Uvedl to mluvčí vlády Minoru Kihara. Stovky záchranářů dál prohledávají trosky zříceného nákupního centra ve městě Kashima. V budově po zemětřesení podle vyšetřovatelů zřejmě vybuchl unikající plyn. Silné zemětřesení na jeho západě Japonska poškodilo množství budov a silnic. Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaji elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do Women's Open. A počasí ráno a dopoledne jasno a během odpoledne přibude oblačnosti. Teploty naměříme do 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U obce Místo na Chomutovsku na silnici číslo 13 u odbočení na Novou Výsku máme hlášenou srážku se zvěří. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly aktuální zprávy od Petry Vališové. My se za chvilku vrátíme ke včerejšímu tématu Dáme řeč, kdy se vás Lenka Šobová ptala na to, jak se domluvíte v zahraničí. Včera se na břehu Labe sešli čeští a saští ministři a představili projekt plánované výstavby plavebního stupně Děčín. Podrobnější reportáž uslyšíte před 8 hodinou, teď ovšem Valdemar Matuška nebo Věra Martinová.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Zpíval Valdemar Matuška, my se teď vrátíme k pořadu Dáme řeč. Včera po 9. hodině jsme otevřeli téma, jak se domluvíme v zahraničí. Na svoje zážitky z cestování nám vyprávěla i paní Hanka z Úvalu Prahy.
1: Já jsem před lety letěla za kamarádkou na pozvání do Kanady a letěla jsem přímou linkou. Nechtěla jsem přestupovat právě kvůli tomu, že letím sama a špatně bych se domluvila. Letěla jsem přímou linkou do Toronta, no a tam jsme vystoupili a šli jsme přes takovou tu kontrolu, kde jsou takový ty jejich úředníci. No a na mě přišla řada, tak jsem přišla k tomu úředníkovi. On se podíval do toho pasu a teď začal na mě něco anglicky mluvit. A já teď jsem nevěděla honem, co mám říct, tak jsem se snažila vzpomenout si, jak se řekne, že já málo rozumím. Mm-hmm. Jo. A tak jsem tam něco začala komolit. Jo. On furt na mě něco otázkou a tak to dopadlo tak, že mi vrátil pas, mávnul rukou a řekl jděte. Jako, jo. Takže to bylo jedna taková věc, no ale taková ta asi nejlegračnější pro mě bylo, že já jsem byla u kamarádky a jeli jsme k ní na návštěvu a ona tam měla nějaký mladý pár z Brazílie. Tak já jsem se tam posadila u nich v tom obyváku, že jo, ty lidi tam taky seděli naproti mě, oni jako představili nás a všecko. No a ona kamarádka odešla za tou sestrou a v tom obyváku jsem tam zůstala jenom sedět já a naproti mě ty dva lidi koukali na mě a já teď si říkám, no a co teď? Mně to tam připadalo takový strašně trapný ta situace. Tak jsem začala takovou klasickou jednoduchou frází, co jsem si pamatovala, jsem se jich něco zeptala. No a oni teda jako porozuměli, že jo, a teď mi začali anglicky tam vyprávět a já jsem dělala jako, že jim rozumím, pokyvovala se, oni se začali najednou smát, tak já jsem se taky jako smála, no nevěděla jsem vůbec nic, co mě na to říkají, jako jo, ale musela jsem tam být prostě za důležitou. Pak oni domluvili a já si říkám, tak a co teď? Tak jsem zase zkusila jinou nějakou otázku, jo, a tak zase začali mluvit a zase to, a já zase dělala důležitou, že všecko rozumím. A kdyby nepřišla ta moje kamarádka, tak se tam ztrapním asi už úplně.
0: Zážitky z cestování stojí za to. Dneska po 9. hodině se vás Lenka Šobová zeptá, jakou knížku si berete s sebou na cesty nebo na dovolenou. Tak po 9. dáme řeč.

0: počasí.
1: 7:45, dobré ráno na severu, aktuální teploty venku začínají stoupat, na severu Čech už přesahujeme někde i 23 stupňů Celsia, všechno to svědčí o tom, že nás čeká jasný den, ale také s vysokými teplotami. Minimálně zpočátku, tedy skoro jasno až polojasno, pak se může tvořit kupovitá oblačnost, místy se mohou objevit i přehánky nebo bouřky, ale to spíš až k večeru. A pozor na ty teploty 35 až 38.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Marek Ztracený. Dobré ráno na severu. Vláda včera představila upravený projekt plavebního stupně Děčín. Podle ministrů má stavba zvednout hladinu Labe zhruba o 3,5 metru a zlepšit podmínky pro lodní dopravu. A vyjít má na téměř 9 miliard korun. Se zahájením výstavby stát počítá v roce 2029.
1: My máme spočítaný, že dneska ten marketingový potenciál je, že 345 dní bude splav na Labe. Ale jestli budeme mít léta v takovýchto sériích, tak možná to nebude 345, ale bude 250. Ale i když to bude 250, tak je to třikrát tolik, jako máme dnes.
2: Vysvětluje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů, ale splavnost není jedinou výhodou výstavby.
3: Yes, pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data, již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
2: Ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů představil hlavní změny oproti původnímu návrhu.
4: Jedním z největších opatření environmentálních je takzvaná kompenzace bahnitých náplav, které vlastně jsou ohrožené vzdutím plavebního stupně Děčín a kde byl vlastně definován významný dopad na životní prostředí. Máme studii na to, že tyto bahnité náplavy lze kombinovat mimo vzdutí a to je vlastně, co je i v tom nové. Jinak máme velkoryse koncipovaný rybí přechod, vlastně tam budou 3 rybí přechody.
2: Večer pak ředitelství vodních cest uspořádalo v Děčíně veřejnou debatu o projektu. Na názor jsem se zeptala i lidí, kteří na ní dorazili.
5: Jako bývalý student lodní školy v Děčíně, která byla jediná v Československu, jsem pro plavbu a plavba u nás se otevře jedině díky novému jezu. Všichni absolventi jsme utekli na Rýn.
2: Ne všichni ale sdíleli stejný pohled jako pan Petr.
6: Já si myslím, že není tam prokázaný žádný ekonomický dopad, je tam újma na životním prostředí a vlastně ta vodní doprava tady v severních Čechách nebo na Labi už neexistuje.
2: Řekl mi pan Miroslav. Podle Fojtů debata vyjasnila část sporných bodů a v diskuzích s veřejností budou pokračovat i nadále. Z Děčínska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpívala Iveta Bartošová a já už vám zvu ke zprávám za 5 minut, to totiž bude 8. hodina. Arkádie v Teplicích modernizuje v Krupce svoji zahradu. Víc uslyšíte od Petry Vališové v 8. Sní.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Arkádie Teplice modernizuje ve své krupské pobočce zahradu. Na východě Polska v noci zněl letecký poplach. Rusko zaútočilo nedaleko jeho hranic. Dnes čekejte převážně jasno a teploty naměříme do 38 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem. Pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: V areálu krupské pobočky obecně prospěšné společnosti Arkádie vzniká nová relaxační zahrada. Upravený prostor bude sloužit klientům i zaměstnancům k odpočinku, společným aktivitám a setkávání. Přestavbu financují sponzoři, říká ředitelka společnosti Arkádie Lenka Machaloušková.
3: Rozpočet je něco přes 3 miliony. Začali jsme začátkem prázdnin, připravovali jsme se na to 3 roky. 3 roky jsme vymýšleli s architektem Šestákem, jak vlastně by takováhle zahrada měla vypadat. Fakt jsme to ladili do detailů.
0: Ve Friedlandu na Liberecku včera začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Friedlandu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a ty jim už nestačí. Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bilograj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zabilo nejméně 8 lidí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly polské stíhačky.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude převážně jasno, odpoledne se pak v okolí hor bude tvořit oblačnost, která už se k večeru opět rozpustí. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů. Meteorologové varují před vysokými teplotami, při kterých hrozí přehřátí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 13 v Bílině na Teplicku je kvůli stavebním pracem uzavřený jeden jízdní pruh. Ve špičce se tam můžou tvořit kolony. A nedaleko Dolního Jiřetína na Mostecku je uzavřený most přes Loupnici. Objíždějte po silnici 1/27. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, to byly zprávy v 8 od Petry Vališové. Za chvilku si řekneme něco, co v učebnicích nebylo. Tentokrát bude řeč o želvách a jejich zajímavém životě. A pak jedna smutná zpráva. Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard, kterého známe hlavně z jeho duetu s Markétou Irglovou při dopravní nehodě. Zemřel ve věku 56 let. My si ho přepomeneme před 8:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou. Karel Gott nebo Pavel Bobek.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Sever

0: I dnes nás bude zajímat něco, co v učebnicích rozhodně nebylo. No a tak tentokrát požádáme Martina Písaříka, aby nám řekl něco zajímavého o životě želv.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8:17, jaké máme počasí na severu Čech? Tak aktuální teploty se většinou teď pohybují už kolem 22 stupňů Celsia, najdeme i místa, kde je třeba 13 v Žatci, na jediné stanici, tam je ještě chladné ráno. Každopádně rychle se bude oteplovat, počítejte s tím, že bude jasné až polojasné dopoledne, během dne může přibývat kupovité oblačnosti a k večeru se můžou vyskytnout i přehánky nebo bouřky, ale ty teploty 35 až 38 stupňů Celsia.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 21 minut. A muzikantský svět zasáhla jedna smutná zpráva. Irský muzikant Glenn Hansard, když si odešel ve svých 13 letech ze školy, aby mohl hrát na ulicích, a do nich se vracel i v době, kdy už měl doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. V Dublinu ani nikde jinde už ho ale neuslyšíme, protože frontman kapely The Frames zemřel při dopravní nehodě.
1: Takto před několika lety zachytila Glenna Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy pouliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
2: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písni absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
1: Do hraní na ulici natchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoha z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
2: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme s sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
1: Do srdcí českých fanoušků se Glenn Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné baskingem v ulicích. Josef Kaňka, Český rozhlas.

Zpíval Michal Tučný a teď už pozvánka ke zprávám. Jablonecký magistrát od pondělka uzavře Kamennou ulici u Dolního náměstí. I to vám prozradí Petra Vališová ve zprávách půl deváté.

Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je tu pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste Žít online.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí například ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i v září. V Labe aréně v Račicích na Litoměřicku dnes začíná čtyřdenní mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice. Podle organizátorů je areál pro veřejnost uzavřený pro všechny ostatní sportovní aktivity z důvodu konání závodů. Ty potrvají do neděle. Jablonecký magistrát od pondělí uzavře Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem jsou reklamační opravy po povrchu z let 2022 a 2023. V ulici je pěší zóna, uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech, 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobně informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že vlna veder a vítr zkomplikovaly hašení. Na místo dorazily posily, s ohněm už bojuje přes 3300 hasičů. A počasí ráno a dopoledne jasno a během odpoledne přibude oblačnosti. Teploty naměříme do 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 za exitem na Předlice ve směru na Ústí narazilo nákladní auto do svodidel. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, zprávy o 8:30 jste slyšeli a za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech. Před 9 hodinou se vypravíme do Teplic, do Teplických lázní i do nové budovy v Sadových. A teď už písničky, které nestárnou, zahrají a zaspívají Petr Spálený nebo právě teď Janek Ledecký.

0: 8 hodin a 38 minut si můžeme prozradit, co přinese dnešní den na severu Čech. A dodejme, že tu máme čtvrtek 30. červenec. Lázně Teplice otevírají opravenou budovu sadových lázní. Jak se to projeví na počtu návštěvníků, i o tom uslyšíte už za chvilku vlastně v naší reportáži před 9. U jezera Most začíná 18. ročník festivalu Let It Roll, tedy největšího drum and bassového festivalu na světě. Během několika dnů tam zamíří tisíce fanoušků elektronické hudby z Česka i zahraničí. Podrobnosti budeme mít také v našem vysílání po 15. Náš reportér bude přímo na místě. V děčínské zoo tam pokračují prázdninové pohádkové čtvrtky, takže jestli dneska chcete vyrazit na pohádku, hrát bude Sváťovo dividlo, pohádku o Broučkovi. No a v Ústí nad Labem zve veřejný sál Hraničář od 7 večer na akci Celý léto na ulici, kde bude součástí programu taky open air, salsa tančírna, do které se mohou zapojit jak tanečníci, tak třeba i ti, kteří jsou úplnými začátečníky.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pojďme na počasí, za minutu bude 8:45. Tak aktuální teploty se většinou pohybují už okolo 23 stupňů Celsia. Je buď jasno, nebo skoro jasno, někde už se začíná tvořit kupovitá oblačnost. Večeru se pak mohou vyskytnout i přehánky nebo bouřky. Ale pozor, nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Dalibor Janda a na Českém rozhlasu Sever teď míříme do Teplic, totiž do opravených sadových lázní v Teplicích. Tam přijíždějí v těchto dnech i první lázeňští hosté. Připomenu, že lázeňská budova byla od listopadu zavřena. Ta přestavba za desítky milionů korun se týkala celého interiéru, včetně kanceláří, a v přízemí odkryla i původní stropní klenby, které desetiletí zakrýval sádro karton.
1: Ty dveře jsou podle nových požárních předpisů teďko takhle samozavírací.
2: Obchodní ředitelka Teplických lázní Iveta Slišková upozorňuje na důležitou novinku – automatické požární dveře.
1: A je to vlastně pro bezpečnost klientů i proto, aby jim tam někdo nevnikl, i třeba nechtěný nějaký host, protože může se to stát. No, tady máme další z těch pokojů.
2: V budově sadových lázní je teď 25 pokojů se sociálním zařízením. Opravené jsou taky veškeré rozvody, přibyly moderní technologie nebo centrální serverovna.
3: Zvýšil se počet pokojů, protože tady byly taky kanceláře ještě v těch patrech. Kanceláře zůstaly jenom v přízemí a nahoře první a druhé patro jsou pokoje. Bylo tady 36 lůžek a aktuálně máme 49, takže 24 dvoulůžkových pokojů a jeden jednolůžkový.
2: Sadové lázně byly během přestavby zavřené, takže lázně měly v té době k dispozici míň lůžek.
3: Velice chyběly, takže jsme počítali lůžka, takže jsme klienty neodmítali, ale museli jsme to velmi řídit tak, aby ta kapacita byla 100% využitá v ostatních domech, aby mohli klienti v rámci platnosti návrhu přijet na tu léčbu.
2: Klasicistní budova sadových lázní stojí od roku 1823. Vyrůstal v ní třeba uznávaný šlechtitel růží Rudolf Geschwind.
3: On vyšlechtil tu známou růži Grus a Teplic, to znamená pozdrav Teplicím. Ta se dostala do síně slávy a dnes nám tady zdobí kolonádu. V Teplicích je to ta červená, voňavá růže.
2: V Teplických lázních v posledních letech výrazně převažují lázeňští hosté z tuzemska. Podle Ivety Sliškové se čísla změnila po pandemii covidu. Zatímco dřív Češi tvořili asi 60% klientely, aktuálně to je téměř 85%. Chybějí návštěvníci z arabských zemí nebo Ruska. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dospívala Jana Chládková, blíží se 9. hodina, což je neklamné znamení toho, že dáme řeč, respektive dáte řeč, protože Lenka Šobová už je připravena. Ahoj Lenko.
1: Dobrý den.
0: O čem dnes?
1: O knihách.
0: Knížky, ano.
1: Jaké knížky a jestli v létě vůbec jako čtete, jestli dovolená znamená zabalit si knihu a pokud ano, tak jakou a jestli papír nebo elektronika. Ty jsi čtečkař, viď?
0: Už ano, protože moje spotřeba knih je obrovská, takže na dovolenou třeba 10 knížek na týden jako je takový jako minimální základ.
1: Jasně, to se v letadle blbě přemístuje.
0: Nejenom v letadle, i ve vlaku třeba, v baťohu se to špatně nosí a tak, takže v okamžiku, kdy začaly trošku být čtečky a dostupné elektronické knihy, tak já jsem přešel, se přiznám. Jo, doma mám ty výtisky, některé, nové už si teda moc nekupuju, ale na dovolenou čtečku, protože tam mám svých, já nevím, asi 1500 knih. Tak.
1: A žánr?
0: Je z čeho vybírat. Nejsem úplně žánrově vyhraněn, ale pokud nechci moc přemýšlet, nebudu třeba, no to je jedno kam, tak detektivku nějakou.
1: Jasně, tak to máme dost podobně. O nás už víte všechno a my se těšíme, až se dozvíme něco o vás. Po 9. v pořadu dáme řeč.
0: Loučí se Petr Beran a zítra ráno naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: S hašením lesa u Prunéřova pomohl taky vrtulník. Meteorologové v Ústeckém kraji varují před vysokými teplotami. V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. Dnes čekejte převážně jasno a teploty naměříme do 38 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Hasiči likvidovali ve středu odpoledne požár lesa u Prunéřova na Chomutovsku. Podle mluvčího hasičů Milana Rudolfa zasahovalo 8 hasičských jednotek a policejní vrtulník. Příčinu vzniku požáru je manipulace s otevřeným ohněm. Škodu revírník stanovil na 70 tisíc korun.
2: Hasiči zasahovali s automobilovými cisternami, terénními čtyřkolkami, dronem a policejním vrtulníkem pro letecké hašení. Vrtulník provedl 12 schozů. Pro dopravu hasební vody na požářiště vytvořili hasiči 2 čerpací stanice pro dálkovou dopravu vody. Zásah trval 3 hodiny a obešel se bez zranění. Z Prunéřova Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Meteorologové zpřísnili pro Ústecký kraj výstrahu před vysokými teplotami. Dnes a zítra mohou na většině území vystoupat nad 32 stupňů Celsia. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu doporučují omezit pohyb na přímém slunci i v rozpálených městských ulicích. Lidé by měli dodržovat pitný režim, vyhnout se větší fyzické i psychické zátěži a větrat především v ranních hodinách. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba 1000 balení by už měla být k dispozici v lékárnách. Pokračuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
3: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělovány. Tato 1000 balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
0: Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstanou ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který končí 30. září. Personální obsazení dnes vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a Karlových Varech. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od července působí jako zahraniční zpravodaj v jihokorejském Soulu. Obě studia dočasně vede intendant regionálního vysílání Pavel Kozler.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude jasno a během odpoledne přibude oblačnosti. Teploty naměříme do 38 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 115 cm, průtok 67 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 115 cm a tendence setrvalá. Zajištěný vodní stav byl dnes v ústí nad Labem 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: České Lípě na silnici číslo 9 v Jiráskově ulici se srazilo osobní auto s nákladním, na místě je policie. A stále dejte pozor na dálnici D8, za exitem na Předlice ve směru na Ústí narazilo nákladní auto do svodidel. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: No a po zprávách může začít pořad Dáme řeč. Dnes na téma léto a knížky, a tak dnes propustím Petru ze studia, tak se jí zeptám, čteš v létě víc než jindy?
5: Já vzhledem k tomu, že jsem studovala doteď češtinu, tak si myslím, že čtení je taková průběžná moje nálož během roku. Ale za tenhle rok zatím jsem načetla asi 50 knížek a přes léto si myslím, že jako v tom pokračuju.
4: Ona se zdráhá prozradit, jaké knihy čte, ale já jí k tomu dostrkám. Trochu se stydí za to, že v titulech, které si vybírá, figurují třeba tak bizarní hrdinové, jako jsou vlkodlaci.
5: No, potom, co se čte celý rok ta klasika, tak jsem si chtěla trošičku jako odpočinout a na sociálních sítích jsem našla nějakou knížku, kde se mísí vlkodlaci a teleportace a zombie apokalypsa a musím říct, že ten mozek potom hezky jako vypne.
4: Petra je odvážná čtenářka. Jak jste na tom vy, to si povíme už za chvíli.
1: Dáme řeč na Českém rozhlase Sever.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořád dáme řeč dnes na téma knížky. Jaké čtete v létě? Ptali jsme se v ulicích.
1: Jaké knihy čtete v létě nejraději?
2: Čtu ráda knížky, na kterými nemusím moc přemýšlet, protože se potřebuji odpočinout.
3: Tak já nejradši Stephena Kinga čtu, takže tam je to celkem jasné, to sci-fi. Horor.
4: Nejčastěji čtu asi romantické knížky a i thrillery teda. I teda trochu fantasy, což normálně moc nečtu.
5: Mám asi nejradši toho Terryho Pratchetta, ono to je humoristický, není to jako nebere se to vážně, jak třeba Pán prstenů a tak. Ono to má 54 dílů, takže já to jedu furt dokola.
1: Já se teďka užívám, že nemusím číst nic do školy, protože já studuju dějepis, takže jsem četla samý historické knížky a teďka čtu fantasy.
6: No já teď čtu spíš současné české autory, takže teď čtu něco od Petry Dvořákové, Chirurga dědinu, protože na to neměla čas, a taky nějaké detektivky.
0: A co čtete vy? Zavolejte nám na číslo 475 212 212 a pojďte si se mnou povídat o knížkách. V té anketě zaznělo jméno Stephena Kinga, kterého já jsem objevila, musím přiznat, až v pokročilém věku, ale jsem ráda za to, že jsem ho vůbec objevila, píše báječně. Jak to máte vy? Koho máte rádi? Jakou knížku máte právě teď na nočním stolku? A nebo jste rezignovali na papír knihy a čtete v elektronické podobě ve čtečkách? To všechno mě zajímá. 475 212 212.

0: Vanessa Paradis ve vysílání Českého rozhlasu Sever, posloucháte pořad Dáme řeč, dnes na téma letní čtení, a tak si právě o knížkách, kterým dáváme v létě přednost, teď budeme povídat s Hanou z Mostu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Haní, čte

0: dítě. Potom mám teďko taky v poslední době se mi dostala do rukou Učitelkou v Peru, to je taky nádherná knížka. A pak mám hodně knížek Kai Gota, jako jo, těch mám hodně a k těm se taky ráda hodně vracím, takže čtu hodně a miluju knížky. A taky dokonce se pochlubím, že jsem jednu knížku napsala a jmenuje se Malá kniha zázraku.
1: No vida, když se vrátíme k té četbě, zdá se mi, že pokud jde o žánry, tak taky nejste vybíravá, že jste schopná zhltnout kde co.
0: Ano, ano, pokud je kniha nádherná, tak opravdu kde co, teď jste to správně řekla kde co a říkám a strašně ráda se k ním vracím a říkám, čtu ji a už si těším, jak ji začnu číst znova a to se mi stává většinou u každé knížky, jo.
1: Taky mám pocit, že ptát se vás, jestli jste neuvažovala o čtečce, je docela zbytečné, no. Zníte mi jako tradiční čtenářka.
0: Ano, tradiční a čtečku, to by mě asi nic neříkalo. Víte, já mám telefony většinou na volání, mám teda ten chytrý, nebo jak se tomu říká, ale na volání, já moc ty telefony, jako na jiný věci to nepoužívám, jo, jako. Takže spíš volání a zprávy, jo,
1: jasně.
0: Jinak říkám.
1: Oni knihy
0: to, to, co je hmatatelný a krásný a k čemu se můžu, zase říkám, leží mi to na stole, je to nádherný a můžu potom sahnout a můžu si číst.
1: Rozumím. Knihy se tak ani nečtou v telefonu, na to existují speciální elektronická zařízení, říká se jim čtečky a jejich výhodou je jednak, že nezabírají místo, což teda knihy, které já miluju, ale prostě dělají. Knihy jsou prostorově náročná záležitost. A ještě navíc si tam můžete navolit velikost písma a podsvícení, které vám vyhovuje, což je dobré na takovéto večerní čtení. Ale přesvědčovat vás rozhodně nehodlám.
0: Nepřesvědčíte, protože vnučka jí má tu čtečku, takže vím, o čem taky mluvíte. Ale já bych to nepoužívala. Opravdu pro mě je knížka.
1: Zůstaňte u knih a hledejte v nich radost i dál. Díky, že jste zavolala.
0: Jo, a mějte se všichni moc hezky a rádi, že taky čtěte všichni. Jo, je to krásný. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever, Rádio.

0: Petr Rezek v pořadu Dáme řeč, v pořadu, ve kterém si dnes povídáme o letním čtení. No a já jsem telefonicky vyrušila v práci doktora Pavla Sušického. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zcela evidentně nejste na dovolené, ale ve chvíli, kdy dovolenou máte, berete si na ní nějakou knihu?
1: No ještě jsem nějakou dovolenou určitě chystám. No ta knížka k dovolení určitě patří, no. Jako měl by to být i pohyb u mě zejména teda, jo, přiměřený věku, ale knížka určitě. Vždycky, teď tam mám nachystaný, už jsem si tam něco vybíral, tak vždycky trošku, jako abych se vzdělával a už k mému věku, tak tam mám dvě knížky, teď nevím, kterou si mám vzít, jestli spokojené tělo po 50, nebo věčně mlád, nebo tak se tam věčně mládí, jak zpíval Kaja God, jo,
0: Oliver
1: Young. Navždy mlád, no taky mu to chudákovi nevyšlo, no. Ne, ale člověk by něco měl dělat. A kromě jiného určitě, když jsem teda doktor, cvičit hlavu, jo. A zajímavý je, že jedno z doporučení na Alzheimera je hlasité čtení, takže vzít si sebou knížku a někomu, kdo je tam s vámi, občas něco přečítat taky, no.
0: Hlasité čtení, to je zajímavé, hlasité, to jsme dělali naposled, když byli děti malé.
1: A je tam hlasité, mě to překvapilo, jo, ale proč hlasité čtení? No tak nejlepší vnoučci, jak čísím pohádky a podobně.
0: Jasně.
1: No a ještě abych řekl úplně, mám tam ještě připraveného pana Nezba, jo Nezbo, to já rád, tyhle severský horory.
0: Já mám severské detektivky taky moc ráda, teď jsem teda taky dočetla rád britskou sérii Petra Maye, jeho čínské thrillery, 6 knih.
1: To neznám.
0: Ale zhltla jsem to nezdravě rychle, vřele doporučuju, moc hezky se to čte, tak můžete předčítat manželce na dovolené.
1: Já si beru taky něco staršího, jo, já třeba mám starší rád hlavu 22, na to se taky chystám, jo, ale teď se vám asi toho Nezba, trošku nějakého poučení zdravotního.
0: Tak jo.
1: Abych se poučil ještě.
0: Tak si to na té dovolené, až k ní dospějete, pane doktore,
1: určitě,
0: moc užijte a mějte se hezky.
1: Na jich a jestli do mého oblíbeného Rakouska možná ještě bych cíl někdy v září. No. Tak jo,
0: pěkné léto.
1: Všem posluchačům hezkou i vám dovolenou a vydržme to horko teda. Pijme, vodu.
0: Jdu si dát sklenku. Naslyšenou.
1: Taky, mějte se hezky, naschánou.

0: Pořadu Dáme řeč na Českém rozhlase Sever si dnes povídáme o letním čtení. A jak říkal pan doktor Pavel Sušický, pro náš mozek je prý extrémně zdravé, když čteme nahlas. A tak mě v téhle souvislosti napadlo doporučení na knihu vlastně na dvě, které byste nahlas mohli své rodinné drobotině předčítat. U nás doma je to absolutní knižní hit, ke kterému se s bratrem velmi rádi vracíme. První a druhá kniha Vikinga, Vika. Nevím, jestli tenhle titul znáte, na jeho základě vznikl i animovaný seriál. Je to neuvěřitelně chytré a neuvěřitelně veselé, tak pokud byste se chtěli se svými dětmi nebo vnoučaty bavit Vikinga, Vika za sebe, mohu jenom doporučit. No a další knížka, ke které se vracím, přesto, že to obvykle nedělám, tak jako paní Hana, která říkala, že když knížku dočítá, už se těší, jak ji začne číst znova. Já tenhle zvyk nemám, ale Egypťana Sinuheta, toho si jednou za čas ráda znovu přečtu. To je titul, ke kterému se vracím. Tolik tedy dnešní povídání o knížkách na Českém rozhlase Sever. Vás už za malou chvíli čeká další díl našeho zámeckého léta. Tak tedy pěkný, i když pravděpodobně velmi horký čtvrtek s Českým rozhlasem Sever.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
1: Zámecké léto.
0: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme s sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct golfovou terminologií, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili, a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme, a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko. Ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Já mám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období?
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No, já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, hladomorna, vodníci,
1: jasně,
0: divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Ale zkusím Cčko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu Cčko, muzeum vodníku a černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat 3 víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Stipendijní programy mají pomoct získat personál pro krajskou zdravotní. Před 60 lety byl položen základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu. Sucho kvůli vysokým teplotám zasáhne další části Česka. Dnes čekejte převážně jasno a teploty do 38 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Získat personál do zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji mají pomoct různé pobídky. Třeba krajské zdravotní chybí dlouhodobě zhruba 100 lékařů a 200 sester. Kraj nabízí stipendia, krajská zdravotní náborové příspěvky a stipendijní program chystá spolu s pojišťovnami taky Ministerstvo zdravotnictví. Řekl to po středeční návštěvě Ústecké Masarykovy nemocnice ministr Adam Vojtěch z hnutí ANO. Ještědský hotel a vysílač si dnes připomíná významné výročí. Přesně před 60 lety 30. července 1966 byl položen základní kámen stavby, která se později stala symbolem Liberce. Její autor architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný český architekt prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášen národní kulturní památkou.
2: Ten Ještěd se stal opravdu jako mimořádnou ukázkou té spolupráce umělců a techniků.
3: Říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Zároveň kvituje, že budovu koupil Liberecký kraj. Jak by měla vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
4: Ještěd by měl zůstat Ještědem samozřejmě, ale ty vstupy uvažujeme tak, aby bylo jasně čitelné, že toto je dílo původních autorů, které prostě respektujeme, obnovujeme a toto je vlastně vklad dnešní doby.
3: Změnit se má například zasklení vyhlídkového ochozu nebo vstupy do budovy. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se zdraví týče, ale taky chování ve volné přírodě, pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
5: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
1: Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly.
0: Počasí.
1: Dopoledne bude převážně jasno, odpoledne se pak v okolí hor bude tvořit oblačnost, která se k večeru opět rozpustí. Nejvyšší denní teploty naměříme do 38 stupňů. Meteorologové také varují před vysokými teplotami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostě v ulici Bohuslava Martinů se srazila dvě osobní auta a stále dejte pozor, v České Lípě na silnici číslo 9 v Jiráskově ulici se srazilo osobní auto s nákladním.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: O rybářích, o městské věži v Chomutově i o úspěšné německé herečce, která díky tomu, že se narodila v Děčíně, patří mezi slavné Severočechy. Budeme mluvit v první hodině dnešního dopoledního expresu. Ten právě začíná písničkou Hany Zagorové. Tak pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever.
0: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: 10 minut po desáté, pokud jste to nepoznali, tak tohle byli Olympici a jejich píseň o muži, který hrál. My teď budeme mluvit o ženě, která hrála, ale na rozdíl od muže z té písničky od Olympiků nebyla muzikantkou, nýbrž herečkou.
1: Slavní Severočeši.
2: V děčínských Podmoklech se v roce 1903 narodila úspěšná německá herečka Maria Paudler. Patřila k výrazným osobnostem německojazyčného divadla meziválečné éry a ve 20. a 30. letech byla rovněž známou filmovou hvězdou. Dcera architekta navštěvovala původní obchodní školu. Její talent rozpoznal herec vídeňského folksteátru Wilhelm Klič, když mu přednesla několik naučených dramatických výstupů. Doporučil jí studium na Akademii hudby a dramatických umění v Praze. První významnou roli měla v Goethovi Faustovi v Ústeckém divadle. Potom získala angažmá v Pražském zemském divadle a Pruském státním divadle. V Berlíně ji angažoval slavný režisér Leopold Jessner. Hrála po boku největších osobností své doby. V roce 1926 se dostala i k filmu. Objevovala se v komediích, operetních a společenských snímcích nebo romantických dramatech. Byla spíše představitelkou inteligentních, noblesních ženských postav. V roce 1949 utrpěla při automobilové nehodě vážná zranění. Do práce se vrátila po 2 letech. Provozovala zájezdové divadlo. Ve filmech hrála charakterní role matky, hospodyně, aristokratky a starší dámy. Od 60. let se objevovala také v televizních seriálech, například Komisař nebo Policejní inspekce 1. Další těžká rána v jejím životě přišla v roce 1981, kdy spáchal sebevraždu její jediný syn Norbert Skalden. Maria Paudler zemřela v Mnichově v roce 1990.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: S Evou Bucharovou dneska vystoupáme na městskou věž v Chomutově, takže nás čeká spousta schodů. Jasně, dáme si trochu do těla, ale stojí to za to. Z vrcholu je totiž krásný výhled na historické centrum města.
2: Dominantou severní strany chomutovského Husova náměstí je městská věž, vysoká 54 metrů. Na věž je možné od května do září, denně kromě pondělka, vystoupat a prohlédnout si historické centrum Chomutova s jeho středověkým půdorysem, měšťanskými domy, radnicí a kostelem svaté Kateřiny. Chomutovská městská věž přiléhá ke gotickému kostelu Nanebevzetí Panny Marie a tvoří dominantní stavbu městské památkové zóny Chomutova. Dostavěná byla roku 1525. Na přelomu 15. a 16. století byla spodní část zaklenuta bohatou sklípkovou klenbou. Po roce 1625 byla stavba zastřešena a zvýšena o poslední patro se strážním, dnes vyhlídkovým ochozem.

0: Regionální stopař.
1: V současných vedrech hledáme ochlazení u vody. Jenže voda v přírodních lokalitách začíná být nebezpečná, a to nejen pro lidi, ale i pro vodní živočichy. V řekách dokonce ubývá kyslík, a tak se s rybáři dnes k vodě vypravil náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. S mluvčím severočeských rybářů a zároveň rybářským strážcem Janem Skalským jsem byl ráno u Labe ve Vaňově nad Střekovskými Zdymadly. Společně s ústeckou městskou policií tam rybáři monitorují břehy, jak z pohledu dodržování rybářského zákona, také kvůli kontrole pořádku. Ponechaný odpad je nejen černou skládkou a teď v těch vysokých teplotách může znamenat riziko vzniku požáru, speciálně v kombinaci se suchou trávou a uschlými větvemi. Ty by pak navíc mohly dělat potíž v případě zvýšené hladiny a jejich úklid je i protipovodňovým opatřením. K dalšímu průběžnému hlídání budou strážníci využívat i dron, díky kterému můžou nepořádek odhalit.
1: Tolik nepořádek, ale co ta zmiňovaná kvalita vody je v těch skutečně teplých dnech horší?
2: Jan Skalský mluvil o stojatých vodách, o nádržích, kde se výrazně snižuje obsah kyslíku. Může za to zvyšující se teplota i znečištění tenzidy, tedy saponáty, i starým průmyslovým zatížením. Ve vodě se totiž více množí sinice, které pak hlavně v noci spotřebovávají ten kyslík. Nejhorší situace je tak nad ránem a v kombinaci třeba s prudkým ochlazením může být ta spotřeba kyslíku sinicemi ještě větší a pro živočichy v nádržích fatální. Potíž už teď nastává ale i na tekoucích vodách.
1: To znamená, že i na Labi, kde jste ráno byli?
2: Labe ve Vaňově je na hladině zelené, ty sinice jsou tam v obrovském množství. Vody v řece je sice málo, podle Jana Skalského si ale tak velká řeka, jako je Labe, ještě poradí. Velké potíže, a to i s úhynem ryb, jsou na řece Bílině, především v nadjezových prostorech. A způsobuje to zase to historické průmyslové znečištění řeky, vypouštění vod se saponáty a navíc teď ve spojení s těmi vysokými teplotami a velkým množstvím sinic ve vodě.
1: Zjistil Robin Rerich, který se dnes vypravil k Labi se severočeskými rybáři. No tak my děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Václav Neckář a jedna z písniček, které nestárnou, Needles and Pins v originále, v češtině tedy Mídlový princ, kterého jsme si poslechli 4 minuty po 10:30. A teď si poslechneme Jarku Vykoupilovou a to mídlo možná budeme taky potřebovat, protože dnešní babské rady nás naučí doma dělat pořádek, který vydrží.
1: Babské rady.
2: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byly holky. Za malou chvíli v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever uslyšíte Vabyho Daňka, tedy folkovou klasiku. No a když už jsem zavadila o ten folk, tak u něj s dovolením začnu dnešní nabídku kulturních typů. Zvát vás totiž chci do Budyně nad Ohří, na tamní vodní hrad, na budyňského poutníka. Jde už o 31. ročník festivalu folk a country muziky. Letos se můžete těšit třeba na Hoptrop, Schovanky, Petra Kocmana, skupinu Epidemie, vystoupí taky Jindra Kejak nebo Michal Tučný Revival z Plzně. Ta nabídka je opravdu bohatá a poutník vás zve nejenom dneska. Ježiš, já koukám na zítřek. Tak poutník až zítra. Od zítřka až do neděle bude trvat budyňský poutník, ale dnes máme teprve 30., takže je vhodné podívat se v naší chytré tabulce na správnou stránku a na té stojí, že dnes můžete od 5 navštívit na Teplickém zámku vernisáž výstavy nazvané Vize a skutečnost a neb stavební vývoj Teplic ve 20. století. Tak jestli máte rádi architekturu a zároveň se vám líbí Teplice, tohle by mohla být akce přesně pro vás. Další pozvánka, ta je do Litvínova na náměstí Míru, tady totiž dneska bude znít muzika, a to od 5 do 10. A pokud vás zajímá, o jaký žánr půjde, tak se můžete těšit na indie a ska. Závěr toho litvínovského programu obstará populární kapela Definitivní Ententík, ale vystoupí třeba i mladí a původem mostecko-gymnaziální Atomy Nevadí. Další pozvánka, ta je do Krupky, do Baziliky na Český varhaní festival. Benefiční koncert v rámci jeho 20. ročníku startuje dnes od 18 hodin a zpívat bude Gabriela Ejbenová a na varhany bude hrát Adam Viktora. No a když se podívám ještě třeba na kino, tak Kinematograf Bratří Čadíků aktuálně parkuje v Lipčevsi a promítá od 9 hodin. Tam jsou k vidění vždycky české filmy. Tak pokud je máte rádi, vyražte. No a další kino to bude promítat v Ústeckém univerzitním kampusu. Od 17:30 je dnes na programu film 4 matky. Tak já doufám, že vám to jako pozvánka na dnešní akce stačilo a zítra ve stejném čase přinesu ty zítřejší.
1: Dnes ráno, když bylo

Po písničce Vabyho Daňka a Vízo na zprávy, které dnes dopoledne připravuje Petra Vališová. A kromě Avíza na zprávy to vlastně bude i takový dozvuk těch kulturních pozvánek, které jste v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever slyšeli před chvílí. Ve zprávách totiž zazní informace o festivalu, který začíná na Mosteckém jezeře. Je to festival Lady Droll a organizátoři říkají, že je to snad ten vůbec největší drum and bassový festival na světě. Tak jestli vám tyhle rytmy nejsou cizí, víte, kam vyrazit. Pokud raději zůstanete doma, můžete klidně poslouchat náš rozhlas a v něm taky zprávy už za 10 minut.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Budování plavebního stupně v Děčíně na Labi má začít za 3 roky. U jezera Most začíná hudební festival Larry Troll, potrvá do sobotní noci. Podle organizátorů ho navštíví až 15 000 lidí. Na východě Polska nejspíš spadla ruská raketa, na místo jede premiér Tusk. Dnes čekejte převážně jasno a teploty naměříme do 38 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. V roce 2029 by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět plavební stupeň v Děčíně. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, 3 rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora. Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. U jezera Most začíná hudební festival žánru drum and bass s názvem Larry Troll. Potrvá do sobotní noci a podle organizátorů na něj dorazí tisíce lidí. Po dobu konání akce posílí služby zdravotničtí záchranáři. Na bezpečnost a plynulost silničního provozu dohledne policie. Spolupracovat bude s celní správou, strážníky i policisty z Německa, říká mluvčí mostecké policie Václav Krieger.
4: Areálu festivalu a jeho okolí se zaměříme na problematiku omamných a psychotropních látek, včetně kontrol řidičů, zda nejsou těmito látkami ovlivněni. Součástí bude i ochrana bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku na samotné vodní ploše jezera.
3: Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci si mohli všimnout lodního kontejneru ve sloním výběhu. Slonici Balu čekají poslední týdny v liberecké zahradě. Na konci léta jich chovatelé převezou do nového domova ve Velké Británii. Pečovatelé se proto rozhodli ji na cestu připravit, vysvětluje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
5: Sloni jsou citlivá zvířata a jakákoliv změna pro ně může být stresující, proto jsme s předstihem několika týdnů umístili do výběhu lodní kontejner, aby si Bala na tento nový prostor zvykla, nebála se ho a naučila se do něj postupně sama vstupovat.
3: Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamný vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy v noci narušila ruská raketa Ch-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Děje se to potom, co Rusko opět silně útočilo na Ukrajinu. Údery nepřežilo nejméně 13 lidí. Ruská armáda cílila na východ, střed, ale i západ Ukrajiny.
2: Počasí.
3: Dopoledne bude převážně jasno, odpoledne se pak v okolí hor bude tvořit oblačnost, která se k večeru opět rozpustí. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na horách až 33 stupňů Celsia. V platnosti je také výstraha meteorologů před vysokými teplotami a vznikem požárů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: U Bíliny na Teplicku na silnici číslo 13 na 88. kilometru ve směru na Karlovy Vary hoří osobní auto. Na místě je záchranná služba. A v Chomutově v Dobrovského ulici je kvůli stavebním pracem zúžená vozovka. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje dopolední Express. Chutnalo vám ve školní jídelně? A jak jsou na tom se školními obědy vaše děti? Ohrnují nos a stěžují si, že jim nechutná. Jsou rozmazlené nebo mají české školní jídelny skutečně co dohánět, pokud jde o chuť a kvalitu nabízených jídel? O školním stravování si dnes budeme povídat s hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Šéfkuchař Lukáš Uher, jeden z ambasadorů projektu Máme to na talíři, přijde do studia Českého rozhlasu Sever už po písničce Heleny Vondráčkové.
2: Dopolední expres s Lenkou Šobrovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Co jste měli k obědu? Jedna z obligátních rodičovských otázek pro děti školou povinné. A na takovou otázku často přichází otrávená odpověď typu fuj čočku. O školním stravování a o projektu Máme to na talíři si dnes budeme povídat s šéfkuchařem Lukášem Uhrem. Pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Co to je ten projekt Máme to na talíři?
2: Tak asi by vám to určitě nejvíce řekli ty lidi, kteří s tím přišli na začátku. Já jsem ten ambasador, ten šéfkuchař, co jsem strašně rád, že prostě šéfkuchaři a lidi z gastronomie se dostávají do školního stravování. Ale samozřejmě ten projekt má daleko větší hloubku, ale pro mě to znamená to, že se v těch restauracích vaří, nebo respektive v jídelnách vaří jídla, která jsou známá, která jsou dobrá, která jsou z dobrých surovin a proto tam jsme i my jako ambasadoři a šéfkuchaři.
1: Je to tedy o tom zlepšit školní stravování, protože není dost dobré?
2: Já si troufnu říct, že školní stravování v Čechách je jako fenomén toho, že to nikde jinde to takhle dobře nefunguje. Když se podíváte někde jinde, tak to takhle není. Že děcka nemají tu možnost si dát pravidelný teplý jídlo ve škole, nebo jedí někde venku. Když se podíváte studenti, tak jedí většinou někde na náměstích, v parcích a další. Většinou to je o fast foodech, většinou to je o krabičkách nějakých. Takže v Čechách je to geniální, jak to ještě funguje. A to o tom zlepšení, že by bylo špatný, vždycky jsou dvě strany. Jsou ty horší, jsou ty špatný, o kterých povídají moji vrstevníci, ta mléková polévka, čočka, jak jste zmínila, a další, ale je skvělý a je spousta těch fantastických, kteří to dělají dobře.
1: Já patřím mezi lidi, kteří na školní jídelny nevzpomínají nikterak ve zlém a i moje dcera měla moc ráda školní jídla, takže my nejsme z té skupiny stěžovačů a třeba hrachová kaše je něco, co do dneška zbožňuju. A když to najdu někde na jídelním lístku nebo když v nabídce domácího šéfkuchaře zazní hrachová kaše, tak hlasuju jednoznačně pro. Ale spousta dětí to takhle nemá. Z vaší zkušenosti existují jídelny, kde dětem chutná?
2: Já si myslím, že 100%. Ale jsou oblíbená jídla a jsou neoblíbená jídla. Já to poznám třeba podle regionu, když jezdíme vařit různě po celé České republice, tak jsou v jižních Čechách děti třeba zvyklí jíst něco jiného, protože to mají z těch rodin. Pak přijedete do Prahy a tam jsou zase zvyklí jíst něco jiného, protože v těch rodinách už chodí do restaurací, chodí do jiných restaurací, mají třeba více finanční možnosti navštěvovat s rodičema zahraničí a jezdí po dovolených, znají více z těch surovin, takže ty regiony se strašně mění. Takže červená řepa na jižních Čechách funguje jinak než v Praze třeba, nebo různě je to takhle i poskládané.
1: Říká šéfkuchař Lukáš Uher, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písně.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ambasador projektu Máme to na talíři, šéfkuchař Lukáš Uher je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a společně si povídáme o školním stravování, protože právě to chce nějakým způsobem proměnit, upgradeovat, vylepšit projekt Máme to na talíři. Zajímá mě, může nebo měla by školní jídelna nabízet jídla typu pizza a burger, která u většiny dnešních dětí jednoznačně fungují? A nebo by je měla naopak učit jíst v uvozovkách tu normální, tradiční českou kuchyni?
2: Já si troufnu říct, že to musí být strava, musí být pestrá. Pokud ty děti nemají žádné omezení, tak mají jíst všechno. Ale právě proto, že se stává to, že v těch rodinách ta pestrá strava není a vlastně se to přehazuje, uměle se to přehazuje na to školní stravování, že vlastně ve škole jim vaří všechno ostatní, tak doma můžou jíst tu pizzu jenom a toho burgera nebo hranolky. Tak já si vždycky říkám, proč to tam jako nemít, ale v nějaké formě, zase, aby to bylo trošku jinak, trošku lépe. Vždycky je to o těch surovinách, o té kvalitě těch surovin. A proč to tam jednou za čas nedat? Takže já třeba na nějaký dětský dny a takovéhle věci, tak děláme třeba ve školách grilování, jo, na zahradě, protože je to jako fajn věc, je to super a ty děti si to pamatujou. Jo. Další hrozně důležitá věc je spojení školy a té jídelny. Když děláme francouzský dny ve školách, tak prostě ta škola tím žije. Jo, ve škole se takhle učí, druhý stupeň má základy francouzštiny, malí děti malujou obrázky, vyzdobí si tu jídelnu a pak to jídlo je inspirované Francií. Takže tak já si myslím, že to je hra, když to hraje ta vedoucí té školní jídelny, hraje to s tím ředitelem a celkově, tak si myslím, že ty děcka to musí bavit.
1: Když jste zmínil francouzskou kuchyni, to je za mě něco, co jednak hrozně dlouho trvá na přípravu povětšinou. A ještě navíc to není úplně levné. Dá se to realizovat ve školní jídelně?
2: Jako dá se realizovat cokoliv a vidím to na vlastní oči, když vidím, co některé ty jídelny objednávají a že ty peníze na to mají, tak si myslím, že se to dá realizovat. Musí to být zase šikovná vedoucí, která to umí s dodavatelema, s financema, my jim pomáháme s recepturama, ale hlavně jim pomáháme vzdělávat ty zaměstnance ve školní jídelně, aby to dokázali udělat. Aby to dokázali udělat v tom množství, protože samozřejmě něco jiného je si uvařit 10 porcí kohoutka na víně. Ano, my neděláme kohoutka na víně, uděláme kuře. Po Burgundsku třeba nebo na víně, takže tímhle tím způsobem se určitě dá dělat, ale je potřeba, aby to ty zaměstnanci uměli a znali. A to je i náš úkol, aby jsme jim to ukázali, toho, čeho se bojí, protože oni udělají skvělou svíčkovou, udělají fantastický guláš, rajskou umějí, prostě věci, které samozřejmě standardně vždycky vařili, tak je umějí. A potom, když jim řekneme, pojďme udělat tortily, tak říkají, no já těch 800 tortil nedokážu udělat. A já říkám, tak pojďme to vyzkoušet spolu, já vám ukážu jak a uvidíte, že to je jednodušší, než udělat svíčkovou.
1: Říká šéfkuchař Lukáš Uher, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a se kterým si dál budeme povídat, až dospívá Jennifer Rush.
3: Český rozhlas Sever, rádio vaše

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Šéfkuchař Lukáš Uher je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a povídáme si o projektu Máme to na talíři, který chce zlepšit kvalitu školního stravování, udělat ty školní jídelny trochu atraktivnějšími, než možná ve spoustě případů jsou. A už jsme zavadili o klíčovou záležitost a to jsou kuchaři v těch školních jídelnách. Já mám trochu pocit, že to není úplně nejprestižnější pozice a že tím pádem tam možná jsou lidi, které to tak úplně jako nebaví.
2: Tak asi to tak je. Je to celý průřez gastronomii. Já si vždycky říkám, když nemůžeme sehnat dostatek personálu a kvalitní lidi do restaurací a do hotelu, tak jak to může potom pokračovat dále. Na druhou stránku mých známých kamarádů spousta pracuje už dneska v kantýnách, ve velkých projektech, domech. Já jim říkám, že to jsou takový bufety ve velkých barákách a místo v montérkách tam chodí lidi v kravatách.
1: Jo? Jasně.
2: Ale prostě pracují tam, protože pracují od pondělí do pátku. Protože už nemají víkendy, nedělají 16, nedělají do půlnoci někde standardně v restauracích a v hotelu. Takže spousta takových mých kamarádů, kteří potom už měli rodiny a chtěli prostě si užívat i odpoledne, aby s dětma doma, tak šli do tohohle. A stává se to i v jídelnách, takže já ve spoustě jídelnách potkávám už kuchaře, šéfkuchaře, kteří prostě jsou na pozicích vedoucí té školní jídelny. Samozřejmě dělá práci vedoucí školní jídelny, ale zároveň to i toho kuchaře. Takže ano, změní se to částečně. Na druhou stránku pořád je, co si budem povídat, když přijdete do jídelny, tak prostě tam jsou většinou mamky po mateřský, který prostě přivedou děti ráno do školní družiny, jdou do kuchyně, pracují v kuchyni,
1: vyzvednou
2: dítě ze školní družiny a jdou domů. Je to asi, myslím, že ideální jako práce pro někoho takového, ale samozřejmě tyhle lidi musíte trošku vzdělávat, protože tam není to základní kuchařské vzdělání. A proto si myslím, že tenhle projekt je skvělý, protože dělá spoustu seminářů, školení, prezentací. My k ním jezdíme vařit a ukazujeme jim prostě, jak to funguje. Protože třeba neměli úplně to základní vzdělání kuchařských dovedností, aby uměli prostě ty věci od začátku. A prostě přišli a začali. Moje mamka vařila ve školce, když byla v důchodu. A já jí říkám, jak můžeš ty vařit ve školce, když jsi nikdy nevařila. A ona vždycky řekla, když jsem vařila pro vás pět doma, tak je to stejné jako vařit ve školce. Jo, a já říkám, a proč jako vlastně ne? Když to bude jako takový to domácí, no jenže to bylo pro 30 dětí ve školce na vesnici. Když těch dětí je potom 300, je jich 800, je jich 1000, nebo jsou školní jídelny, kde se vaří přes 1000 jídel, tak to už prostě je potřeba něco umět, mít tu technologii na to. Té technologie je dneska dostatek a pomáhá vám ve spoustu věcech v tepelných úpravách. Takže jenom je to o znalosti. Já si myslím, že když budeme znát suroviny, technologie, tak určitě budeme na tom daleko lépe.
1: Jak důležitou kapitolou ve školním stravování jsou peníze a jestli je financí ve školách dost na to, aby se dalo vařit ze skutečně dobrých surovin a tím pádem i dobře, tak k tomu se dostaneme po písničce.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Peníze vždycky až na prvním místě, tak se právě financím teď budeme věnovat v rozhovoru s šéfkuchařem Lukášem Uherem, který je jedním z ambasadorů projektu Máme to na talíři a snaží se české školní jídelny pozvednout tak, aby odpovídali úrovni současné gastronomie, což se někde daří a někde trochu hůř. Mají na to ty školy vždycky dost peněz? Protože když jdeme nakoupit a pak platíme, tak se většinou dost zhrozíme.
2: Je to tak, samozřejmě jste říkal peníze na prvním místě. Ono to tak vlastně je všude, že jo? Když děláte jakýkoliv biznis, tak prostě to tak funguje. Tady je to úplně to samé. Rodiče si platí suroviny, nebo dětem platí suroviny, a ostatní náklady veškerý nese vlastně, dneska se to nějak přefinancovávalo, ale nese to prostě stát, když to tak řeknu, nebo kraje, obce, zřizovatele. Takže je to tam jasně daný, je to jasně rozdělený, je to krásně čitelný, když prostě platíte 37 korun za jídlo, tak prostě za ty suroviny prostě to dítě má tu denní stravu. Jsou tam limity, já vždycky říkám ve spoustě jídelen, říkám, proč jste na tom s úplně nejspodnějším limitu, když máte tu možnost 5 korun nahoru dolů. Mm-hmm. Jo, bejte na to, prostě ty, co si dneska koupíte za 37 korun, když půjdete do obchodu, jo, za to si nekoupíte nic a vlastně za to dneska děcko má jídlo, což jako je skvělá zpráva, že to někdo uvaří, někdo vydá, někdo umyje to nádobí, jste v nějakém objektu, platí se to, to je jako skvělá varianta, jak prostě dostat to jídlo a ty suroviny. Vy jste říkal, že se zhrozíte, když přijete do obchodu, ale samozřejmě jídelny nechodí do obchodu nakupovat, mají dodavatelé své. A i s tímhletím jim dokážeme pomáhat, aby znali ty suroviny. Aby znali, my jsme se to dřív učili vždycky jako zboží znalství, aby znali ty suroviny, aby věděli, co z těch surovin se dá všechno vytvořit a udělat. A když pracuju a vařím to z toho základu, z těch základních surovin, tak ty tak drahé nejsou v tom velkou obchodě. Když koupíte cibuli, tak není tak drahá, ale když koupíte cibuli, která je oloupaná, nakrájená, osmažená a tohle, tak je mnohem víc dražší. Jo? Takže my jako učíme i tuhle tu možnost, aby věděli, že prostě když se bude vařit ze základního vývaru, který je prostě základní kámen, stavební všeho, tak to tak drahé není. Když se bude kupovat nějaký polotovar, tak ten drahý je. To asi ano.
1: Další věc, kterou já mám s vařením ve školních jídelnách spojenou, jsou nějaké normy, nějaké předpisy, které říkají, jak by to jídlo mělo vypadat, jestli ne každý den, tak v týdnu, co by to děcko od té jídelny mělo dostat. Jak moc jsou tahle pravidla omezující pro tu kreativní kuchařskou práci?
2: Oni vlastně vás jenom jako formujou v tom, aby jste každý den neměli guláš s knedlíkem, když to tak zjednoduším. Aby prostě, když si řekneme, že to je vlastně v týdnu, je to asi jediný teplý jídlo mnohdy, co to děcko má. A protože doma se asi v týdnu úplně tak ve všech rodinách nevaří, že byste přišli domů a tam měli uvařeno, nebo jsme chodili k babičkám, že jo? Tak jsme utekli za babičkou a tam jsme dostali to jídlo. Ale je to pravidlo, jsou to nějaké normy, je to nějaký spotřební koš, kolik by to dítě mělo mít. Ovoce, zeleniny, jakým způsobem rozdělit maso, aby nebylo pořád červené, aby se to střídalo. Tak tohle se hlídá a samozřejmě to omezující je jenom v použití té suroviny, ne jak ji zpracujete úplně. Jo? Takže ano, nebudete mít každý týden nebo každý den nebudete mít smažený, proto je to takhle hlídaný. Je tam samozřejmě další věc, aby tam bylo dostatek luštěnin, obilovin, vlákniny, ale já tam vždycky říkám, že je důležité, aby to prostě byla vyvážená strava. Je to úplně standardní, jedna klasická pomůcka. Prostě musíte jíst všechno a vyváženou stravu, tak jak to vždycky bývalo. To znamená, musíte mít vždycky na talíři, musíte mít zeleninu, musíte mít nějakou vlákninu a musíte mít bílkovinu. A v tomhle tom, když to budou dodržovat, tak to vždycky funguje.
1: Říká šéfkuchař Lukáš Uher, který byl dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Já přeju, ať těch jídelen objedete co nejvíc a ať na ně máte co největší vliv.
2: Já vám moc krát děkuju za pozvání. Krásný den.

0: Předpovědi počasí v těchto dnech hlásí návrat teplot vysoko přes 30 stupňů Celsia. Pro někoho to může být dobrá zpráva, pro jiného komplikace. Třeba pro lidi s fyzicky náročnými profesemi, nebo pro ty, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom vědí třeba dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové minerální nápoje a třeba na finisherech máme i lední pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnanců v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odboru. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever. 6 minut před polednem budeme vařit se Slávkou Brádlovou. I když velké vaření to nebude, my si společně připravíme jenom salát, který, pokud jste poslouchali naše povídání se šéfkuchařem Lukášem Uherem, by měl být součástí i toho školního stravování, tedy ta čerstvá zelenina. No a Lukáš říkal, že dost funguje, když ji dětem nabídnete a oni si mohou vybrat a poskládat si ten svůj salát sami. Tak teď si ho nebudeme skládat sami, teď si ho poskládáme se Slávkou.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Ledový salát s okurkou nám poslouží jako svačinka nebo třeba i jako doplněk hlavního jídla. Na jednu porci budeme potřebovat zhruba 2 listy ledového salátu, půl menší salátové okurky nebo 2-3 okurky nakládačky. Podle mě ty okurky nakládačky jsou mnohem chutnější než okurky salátové, ale záleží na vás, co máte rádi. Potřebovat budeme i takové 3 nebo 4 plátky sýra s bílou povrchovou plísní. Může to být český hermelín nebo francouzský brie. A potřebovat budeme také krémové balsamico, trochu javorového syrupu a jedlé kvítky na ozdobu. Salát opláchneme a natrháme, okurky oloupeme a buď nakrájíme nebo nastrouháme na plátky. Připravenou zeleninu dáme na talíř, doplníme sýr, lehce pokapeme balsamikem a javorovým syrupem a ozdobíme jedlými květy. Tak dobrou ledovou i okurkovou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste žitonline.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Chomutovská opozice zjistila, že někdo se registroval do voleb se stejným názvem. Hrobce a okolní obce na Podřibsku uspěly u nejvyššího správního soudu s kasační stížností, která souvisí se stavbou vysokorychlostní dráhy. Dnes čekejte jasno až skoro jasno a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké poledne. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
3: O něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
2: Největší opoziční hnutí pro Chomutov, které funguje 16 let, zjistilo, že se někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby pod stejným názvem. Vlastní název kandidátky proto pozmění. Dnes o tom informoval zastupitel Jan Redling z původního hnutí pro Chomutov. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Vedením koridoru vysokorychlostní železnice na Podřibsku se bude znovu zabývat krajský soud v Ústí nad Labem. Nejvyšší správní soud totiž kasační stížností zrušil původní rozsudek. Z rozhodnutí vyplývá, že soud nižší instance se dostatečně nezabýval posouzením dalších variant, které ale nevybralo ministerstvo dopravy.
4: Případ se teď vrací ke krajskému soudu v Ústí nad Labem. Ten bude muset znovu posoudit především otázku variant vedení koridoru a vypořádat se s rozhodnutím nejvyššího správního soudu. Teprve poté vydá nový rozsudek. Z Podřibska Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: V noci na dnešek zemřel botanik a popularizátor rostlin Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Lužiko-Šumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlase.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno až skoro jasno. Odpoledne se hlavně v okolí hor bude tvořit kupovitá oblačnost, která se bude večer opět rozpouštět. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, ve Šluknovském výběžku na 33 až 36, na horách na 30 až 33 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Litoměřicku mezi Siřejovicemi a Želechovicemi srazilo osobní auto zvěř. Na silnici číslo 30 mezi Prackovicemi a Dolními Zálezly silničáři opravují vozovku, jeden jízdní pruh je uzavřen. A v Teplicích je kvůli stavebním pracím uzavřená Duchcovská ulice. Projedete po objížďce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Petr Spálený a píseň o obyčejné ženě v úvodu hodiny, která už od teď až do jedné bude patřit písničkám, které vyberete vy, posluchači Českého rozhlasu Sever. Jsou tu polední písničky na přání dnes s Lenkou Šobovou, která je připravená zvedat vaše telefonáty a plnit vaše písemná přání. Pokud chcete zavolat, tak telefonní číslo pravděpodobně dobře znáte, ale pojďme ho zopakovat. 475 212 212. Psát nám můžete SMSky na číslo 90 011 04 anebo e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz. A právě na tuhle adresu dorazil e-mail, kterým ta dnešní splněná přání otevřu. Prosím o písničku od Marcela Zmoška, můžeš říci po tisící, pro pana Bedřicha Procházku k narozeninám, napsala nám Anička a následuje přání. Ať jsou tvé dny naplněny radostí, ať je tvůj život požehnáním nejen pro tebe samotného, ale také pro všechny, které potkáš. Krásné 55. narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha východ.

0: Marcel Zmožek a první splněné přání, které je za námi. No a to druhé se dozvíme právě teď a splníme ho hned v zápětí. Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, Milda z Libouchce.
0: Já vás zdravím, Mildo, a zajímá mě.
1: Taky vás zdravím.
0: Co budeme hrát a komu?
1: Budeme, to už nechám na vás tu písničku, to už jsem říkal.
0: Jasně.
1: A chtěl bych to zahrát pro moji ženu Aničku a pro celou partu, co si mězí, country skupina v čele s Karlem Poláčkem od Fešáků.
0: Jasně, tak já myslím, že hudební žánr...
1: Je to možný takhle zahrát?
0: Určitě, hudební žánr jsme naznačili, tak já to teďka odtajním komplet. Folk tým a písnička Skála pro ty, kteří k vám jezdí a mají tuhle hudbu rádi a taky pro vaši paní. Tak se mějte moc hezky a někdy zase naslyšenou.
1: Moc děkuju a mějte se hezky, naschledanou.

0: Píseň Skála, folk tým ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Posloucháte písničky na přání a další písničku do našeho vysílání teď vybere Míla z Mostu. Dobrý den.
1: Dobrý den, Lení. Já bych sem prosila písničku, na které jsme se domluvili, a byla by jmenovitě pro moji švakrovou Handlu a mýho syna Davídka, a ať hodí smutek za hlavu a maj hezký den.
0: Tak já dodám, že ta písnička, kterou jste vybrala a posíláte, je od Terezy Kerndlové a jmenuje se Kytky z buže a já ji teď pouštím. Pěkný den a někdy zase naslyšenou.
1: Děkuju vám, nashledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever.

0: Písničkách na přání na Českém rozhlase Sever Julio Iglesias a jeho La Paloma. Písnička pro dědečka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty. Děkujeme za písničku a přejeme krásný den. Napsali nám Míša a Marťas, tak já doufám, že dědeček poslouchal a udělali jsme mu radost. Radost budeme dělat i dál, tentokrát telefonickým přáním. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Irena z Roudnice nad Labem a zdravím i posluchače a chtěla bych vás poprosit, abyste zahráli mojí mamince, která zítra slaví narozeniny. Přeji jí všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstí, spokojenost a radost ze života a abyste jí zahráli Od Bedřicha Smetany Vltavu. Podání Karla Gotta. Děkuji moc.
0: Nemáte vůbec zač. Písnička je připravená. Já se připojuju mamince, přeju všechno nejlepší a pěkně to společně oslavte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a moc děkuju.

0: Tak tohle byla Vltava v podání Karla Gotta. No a před námi je další přání, které může vyslovit paní Hana. Dobrý den.
1: No, dobrý den, paní Lenčko. Zdravím ještě jednou vás a všechny posluchače. Přeji jim krásné dny, i když horké, to nevadí, ale dneska chci hlavně poslat písničku a jenom pro Andělku Malátovou do Hřivic, která slaví 1. srpna krásné narozeniny. Takže Anděl, já ti přeju všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, trošku pohody a ať se máš fajn a posílám tě hezkou písničku. Měj se fajn a díky moc a nashledanou.
0: Děkujeme, že jste zavolala, posíláme písničku a přidáváme se k tomu narozeninovému přání. Mějte se hezky,
1: ano,
0: naslyšenou.
1: Díky, nashledanou.

Nejen telefonická přání plníme v téhle hodině, která je vyhrazená písničkám na přání. Reagujeme taky na vaše SMSky nebo e-maily a já tu dnes mám těch e-mailů velkou spoustu. Tak teď jeden přečtu. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku Jdi za štěstím pro pana Jana Hejduka se vzkazem Honzo, promiň, že jsem tě od sebe odehnala. Snad mi jednou odpustíš a ozveš se mi. Mám tě moc ráda, jsi jeden z nejlepších lidí, co znám. Podepsána Jitka z Bělé.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písni

0: Pavel Dobeš a jeho něco o lásce v rámci písniček, které nestárnou, písniček, které vám Český rozhlas Sever moc rád připomíná. Teď už ale další písnička na přání a na telefonu posluchač, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, mladá paní, tak Pepa z Rosic.
0: Tak Pepo...
1: Já bych chtěl nechat zahrát písničku mojí neteři, mojí vnučce.
0: Ano.
1: Která zítra vdává.
0: Ano.
1: Tak Leonce Štírkovi, tak bych si chtěl popřát, ať se jim to vydaří a přejím hodně štěstí.
0: A já jsem teď pochopila výběr té písně, protože k takové pořádné veselce zvony prostě patří. Tak si dáme Evu Pilarovou a Jaromíra Majera. Pepo, díky, že jste zavolal, a vnučce do manželského života jen to nejlepší i od nás.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Tak tohle byla jedna svatební a teď bude následovat jedna vzpomínací. A to, že vzpomínací způsobila včerejší tragická událost v irském Dublinu, protože tam při nehodě na motorce zemřel Glenn Hansard. No a nám napsala Sylvie, že by ráda slyšela jeho píseň s Markétou Irglovou Falling Slowly z filmu Once, píseň, která v roce 2008 získala Oscara a udělala z něj i z Markéty celosvětové hvězdy, tedy alespoň na chvíli. Ta píseň je nádherná, takže si ji teď společně poslechneme. Škoda, že Glenn Hansard už žádnou další píseň nenapíše. Bylo mu teprve 56 a určitě toho ještě světu mohl hodně dát. Ale stalo se, co se stalo, takže teď vzpomínací Falling Slowly, pak si dáme ještě Bonnie Tyler, což vlastně bude také vzpomínání, protože ani ona už není mezi námi. Já ale doufám, že tahle chvilka zpěváků, kteří zemřeli, vám neskazí náladu, stejně tak, jakože vám náladu neskazí to velké vedro, které už venku panuje a ještě pár dní panovat bude. Je léto, musíme to nějak přežít, tak se držte ve stínu s něčím dobrým k pití a při poslechu Českého rozhlasu Sever. Zítra se naslyšenou zase těší Lenka Šobová.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové v Ústeckém kraji varují před vysokými teplotami. Strážníci v Ústí nad Labem kontrolují nově břehy řeky dronem. Polský vzdušný prostor narušila nejspíš ruská raketa, dopadla na pole u Lublinu. Počasí na dnešek jasno až skoro jasno a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Meteorologové v Ústeckém kraji zpřísnili výstrahu před extrémním horkem. Dnes a v pátek mohou na většině území teploty přesáhnout 32 stupňů Celsia, v Polabí až 38 stupňů. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu doporučují vyhýbat se delšímu pobytu na slunci i v rozpálené zástavbě. Radí také dodržovat pitný režim, omezit fyzickou a psychickou zátěž a větrat jen ráno. Ústecká městská policie bude častěji kontrolovat břehy řeky Labe. Může k tomu využívat nejen strážníky na člunu, nově má k dispozici i dron. Při hlídání pořádku, ale také na dodržování rybářského zákona, budou spolupracovat s rybářským svazem i jejich strážci, říká k dnešní kontrole zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.
3: Dnešní kontrola je ve spolupráci s rybáři, protože ty jejich znalosti my potřebujeme k tomu, aby jsme mohli zasáhnout. Bude zaměřená na rybáře, na překážky, které by, kdyby přišla velká voda, mohly tvořit překážky při odtoku Labe. A co je pro nás podstatné, tak jsou černé skládky na břehu.
2: Na polské území v noci zřejmě dopadla ruská raketa H-101. Uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, tak polský premiér Donald Tusk. Objekt přiletěl z Ukrajiny v době, kdy Rusko útočilo na Ukrajinu, a to včetně západu země. Na Ukrajině přitom zahynulo nejméně 13 lidí.
4: Polská armáda zaznamenala letící objekt před 16:00 ráno a vyslala k němu letoun F-16. Ve městě Lublin i dalších obcích se rozezněly sirény. Z radarů pak střela zmizela, dopadla na pole více než 90 kilometrů od ukrajinských hranic jižně od Lublinu. Zvuk nárazu zachytila bezpečnostní kamera.
5: Nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí, protože raketa spadla do nezastavěné oblasti.
4: Uvedl premiér Tusk, než se na místo incidentu vydal. Dodal, že kdyby raketa pokračovala v letu, polské letectvo by se střelilo. Armáda podle něj na hrozbu reagovala velmi rychle a efektivně. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
2: V Labe aréně v Račicích na Litoměřicku dnes začalo čtyřdenní mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice. Podle organizátorů je areál pro veřejnost uzavřený pro všechny ostatní sportovní aktivity z důvodu konání závodů. Ty potrvají do neděle.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno až skoro jasno, odpoledne se hlavně v okolí hor bude tvořit kupovitá oblačnost, která se bude večer opět rozpouštět. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, ve Šluknovském výběžku na 33 až 36, na horách na 30 až 33 stupňů Celsia. Meteorologové varují před vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně v Benešově ulici bouralo osobní auto s dodávkou a na Českolipsku v Kravařích v části Výska leží na silnici číslo 263 sražená srna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert. O to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpí, je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi, nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem, nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi je rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám, během tohoto roku bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Blažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem
1: podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu.
1: Parťačka.
0: Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba
1: víte,
0: že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořevojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějc, vaše trochu vepředějc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořádně je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát. Ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a ten

0: Tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Vzhůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
1: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon. Jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval? Byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
0: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
1: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
0: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
1: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškeré skříně, veškeré ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávit, tak tam jsem měla veškeré ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Outoareny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano.
1: Původně.
0: Že...
1: Ne, ne. Tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas a dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně, CDčko je tedy dvoj CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálu, z filmu, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: U jezera Most začíná hudební festival Lety Troll, podle organizátorů ho navštíví tisíce lidí. Policie hledá muže, který v Jablonci nad Nisou napadl nejméně dvě ženy. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo od antimonopolního úřadu pokutu, pořádalo akce bez tendru. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, k večeru místy přehánky nebo bouřky a teploty mezi 35 až 38 stupňů. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. U jezera Most dnes začíná jeden ze největších hudebních festivalů žánru drum and bass s názvem Lety Troll. Potrvá do sobotní noci a podle organizátorů na něj dorazí tisíce lidí z celého světa. V pohotovosti jsou proto desítky policistů i záchranáři.
2: Na místě budou i kriminalisté, celní správa nebo policisté z Německa, říká policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Chybět nebudou kolegové ze speciální pořádkové jednotky, poříční policie nebo kynologické služby.
2: Kvůli vysokým teplotám jsou v pohotovosti i krajští záchranáři, říká jejich mluvčí Patrik Cmorej.
4: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje současně v době konání festivalu posílí oblast o dva inspektory provozu s plně vybavenými vozidly. V pohotovosti také máme připraveny další síly a prostředky pro případ vzniku mimořádné události.
2: Po celou dobu bude na místě i soukromá záchranná zdravotnická služba. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Dvě ženy v Jablonci nad Nisou policii ohlásily napadení dosud neznámým mužem. Obě události se staly v uplynulých dvou týdnech v části Mšeno. Ani jedna napadená neutrpěla žádné fyzické zranění. Podezřelému je mezi 20 a 30 lety a je vysoký asi 180 cm. Jakékoliv informace o pachateli přijme linka 158, říká mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorova.
5: Kriminalisté v tuto chvíli nemohou vyloučit ani to, že pachatel se podobných skutků dopustil ve více případech. Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásily také.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo zhruba o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výběrů nebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic se změnily jen mírně. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 42 korun a 33 haléřů. Nafta stála průměrně 43,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se mohou na mnoha místech vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů Celsia, v poohří až na 39 stupňů. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 13 v Mostě ve směru na Karlovy Vary stojí nákladní auto s defektem. Na dálnici D8 na 40. kilometru ve směru na Ústí u Brozan stojí další nákladní auto s defektem. A pozor, dejte na dálnici D7 u Drouškovic na Chomutovsku. Ve směru na Chomutov tam jede auto v protisměru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, tak tohle byly zprávy ve 14 hodin a Jiří Zeman. No a startuje pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever, pravda trochu horké odpoledne a právě to bude také naším dnešním tématem. Extrémně vysoké teploty totiž můžou ovlivnit i provoz na železnici. Co dělat, pokud se chystáte někam vlakem, i to nám možná řekne redaktorka Lucie Hejzlová. No a pozor, budeme také slavit narozeniny před 15. hodinou, oslavíme společně narozeniny hotelu a vysílače na Ještědu. A teď už písničky, které nestárnou Václav Neckář nebo Jana Kiršner.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

0: Dospíval Václav Neckář, budete určitě souhlasit, že léto je časem výletů. Možná vám teď nabídneme takovou malou inspiraci. Celé prázdniny totiž můžete strávit s naším zámeckým létem plným zajímavostí o zámcích Čech, Moravy i Slezska. No a kdo je nám průvodcem? František Kinský. A dneska nás pozve na zámek Holtice.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Holtice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvnice a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pohodové odpoledne, Český rozhlas Sever je s vámi. Asi budete souhlasit, že vedro, vedro a zase vedro a hned tak neustane. No a určitě nám to nemusí zkazit naše plány, pokud jste se chystali třeba někam vyrazit a chystáte se jet vlakem, musíte s horkým počasím počítat. Extrémně vysoké teploty i ke 40 stupním Celsia můžou totiž ovlivnit i provoz na železnici. Oni na to upozorňují i sami dopravci a podrobnosti má redaktorka Lucie Hyzlová. Lucko, dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: 40 stupňů teploty nebo okolo 40, jak se tedy dopravní společnosti připravují a připravují cestující na možné scénáře?
1: Společnost České dráhy například vydala pro cestující hned několik doporučení. Lidé by se podle mluvčí Nikoly Moravcové měli před cestou vybavit dostatkem tekutin a případně i pravidelně užívanými léky. Současně společnost doporučuje využívat spoje mimo nejteplejší část dne a sledovat aktuální informace o provozu, přestože je většina vlaků železničních dopravců vybavená klimatizací, která teplotu ve vagónech snižuje až o 8 stupňů. Při těch extrémně teplých dnech může být přetížena nebo dojde k jejímu výpadku a může tak dojít k navýšení té teploty. Stejné je to i u společnosti RegioJet. Dopravce podle mluvčího Lukáše Kubáta dostává každý cestující lahev vody zdarma už při nástupu do vlaku. V každém vlaku je zároveň přítomná několikačlenná posádka, která je připravená cestujícím v případě jakýchkoliv potíží pomoci.
0: Tak to jsou tedy cestující, ale i na železnici se dají třeba očekávat nějaké technické problémy. Očekávají je také dopravci?
1: Horko může ovlivnit koleje, které vlivem silného tepla se roztahují, tlačí do stran a mohou se zkroutit a proto jsou vedra na té železnici tak nebezpečná. Od dneška platí podle Českého hydrometeorologického ústavu výstraha před horkem. Teploty mohou překročit 35 stupňů Celsia. V pátek by pak na některých místech mohli lidé naměřit i 40 stupňů. O víkendu se podle meteorologů částečně ochladí začátkem následujícího týdne, ale teploty podle nyní modelů znovu překročí tou 35 stupňovou hranici a připravit se lidé musí i na tropické noci, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia.
0: No tak tedy pěkně děkujeme, Lucko. To byly informace pro cestující.

0: i ze železnice, i s meteorologickou předpovědí, která určitě udělala radost aspoň někomu, pokud má tedy rád vedro. Lucie, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pohodovému odpoledni na Českém rozhlasu Sever patří bohužel také i smutné zprávy. Pokud jste měli rádi irského muzikanta Glena Hansarda, tak bohužel už ho živě hrát neuslyšíme ani na ulici, ani na pódiu. Připomeňme, že ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích, do nich se s kytarou a omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl vlastně doma sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň s Markétou Irglovou. Frontman kapely The Frames bohužel zemřel při dopravní nehodě.
1: Takto před několika lety zachytila Glena Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
2: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písni absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
1: Do hraní na ulici nadchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donova z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
2: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme s sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
1: Do srdcí českých fanoušků se Glen Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích. Josef Kaňka, Český rozhlas.

0: Teď je 14:41 a my si na Českém rozhlasu Sever připravíme a představíme dalšího ze slavných Severočechů, vlastně spíš Severočešek. Představíme si německou herečku, která se jmenovala Maria Paudler a narodila se v Děčíně.
1: Slavní Severočeši.
2: V děčínských Podmoklech se v roce 1903 narodila úspěšná německá herečka Maria Paudler. Patřila k výrazným osobnostem německojazyčného divadla meziválečné éry a ve 20. a 30. letech byla rovněž známou filmovou hvězdou. Dcera architekta navštěvovala původní obchodní školu. Její talent rozpoznal herec vídeňského folksteátru Wilhelm Klitsch, když mu přednesla několik naučených dramatických výstupů. Doporučil jí studium na Akademii hudby a dramatických umění v Praze. První významnou roli měla v Goethovi Faustovi v Ústeckém divadle. Potom získala angažmá v Pražském zemském divadle a Pruském státním divadle. V Berlíně ji angažoval slavný režisér Leopold Jessner. Hrála po boku největších osobností své doby. V roce 1926 se dostala i k filmu. Objevovala se v komediích, operetních a společenských snímcích nebo romantických dramatech. Byla spíše představitelkou inteligentních, noblesních ženských postav. V roce 1949 utrpěla při automobilové nehodě vážná zranění. Do práce se vrátila po 2 letech. Provozovala zájezdové divadlo. Ve filmech hrála charakterní role matky, hospodyně, aristokratky a starší dámy. Od 60. let se objevovala také v televizních seriálech, například Komisař nebo Policejní inspekce 1. Další těžká rána v jejím životě přišla v roce 1981, kdy spáchal sebevraždu její jediný syn Norbert Skalden. Maria Paudler zemřela v Mnichově v roce 1990.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Je tu čtvrteční pohodové odpoledne a proč také neoslavit jedny narozeniny. Hotel a vysílač na Ještědu patří mezi nejikoničtější budovy v České republice. Karel Hubáček za jeho návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu. Ta budova se otevřela v roce 1973, ale základní kámen byl položen o 7 let dřív a světe div se, bylo to přesně 30. července 1966, tedy přesně před 60. lety.
1: Tady teda to je ono, před asi nějakým servisním vchodem, tak je tady žulový obdélník s vytesaným datem 1966.
2: Mně se ta doba líbí, ta stará doba právě.
1: Říká František Urban, který s rodinou přijel až z Tachovska.
2: Takže já jsem tady musel přijít a podívat se aspoň.
1: Koukám, objevujete tady ty plastiky skleněné.
2: Ještě s těma bublinkama právě a to. Mně se líbí i ty věšáky, že jo, tady ty.
1: Ano, to jsou všechno unikátní kusy, no, které byly vlastně designované.
2: I ty lampy, že jo.
1: Designované všechno jenom sem.
2: To je masakr.
1: My tady procházíme kolem takových výlepů, které připomínají pestrou historii Ještědu. Už od doby, kdy tady byl původní hotel od roku 1907. A jakou to má teda přítomnost, ten dům, to mi pověste.
3: Pokud beru to, v jakém roce se to projektovalo, v jakém roce se to stavilo, za mě to bylo všechno jako nadčasově vymyšlený.
1: Říká ředitel hotelu a restaurace na Ještědu David Jiráček.
3: Samozřejmě tady jsou tady nějaký úskalí, ale není to nic, co by mělo ty lidi jako odradit.
1: Hodně z toho, co nebylo strukturální součástí stavby, se do dnešního dne nedochovalo. Nebo alespoň ne tady. Před několika lety proto vznikl spolek Ještěd 73, který nechal vyrobit repliky některých ikonických kusů nábytku a vybavení.
3: K tomuto stolu jsou ještě židle z nerezu. Jedna ta židle váží kolem 20 kg.
1: Ukažte. No to jo, to není moc. Několik originálních kusů nápojového skla a dalšího servisu je vidět ve vitrínce v restauraci. Další věci jsou v Severočeském muzeu dole v Liberci, kam jsem vyrazil za jeho ředitelem Jiřím Křížkem.
4: Všem objevům ještě není konec.
1: Tady stojí popelník ikonický, štíhlý elegantní tvar zakončený širokou nerezovou mřížkou.
4: Není to teda nic zdravého, kouření, že jo, není úplně, ale designově to je opravdu ikona a někdy v tom roce 2012 už v tom objektu už zbývaly asi poslední tři.
1: Teď se podíváme do budoucnosti. Majitelem Ještědu je odnedávna Liberecký kraj, který stavbu koupil od Českých radiokomunikací. Jak by měl Ještěd v budoucnu vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
5: Ten cíl je uvést Ještěd zpět do původního lesku, ale jsou zde místa, kde bude potřeba udělat určité zásahy.
1: Revize bude nutná u samotných přístupů do objektu. Ty současné nevyhovují dnešním nárokům, například na bezbariérovost. Z Ještědu Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Marek Ztracený a Rybičky 48 zpívají 4 minuty před 15. hodinou a to je taky přesně ten čas, který chybí do dalších zpráv Českého rozhlasu Sever, které vám přinese Jiří Zeman. Dozvíte se třeba to, že městská nemocnice v Kadani má nové vedení. Počkejte si na zprávy, budou tady už po písničce.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Ústeckém kraji je kvůli přízemnímu ozonu smogová situace. Městská nemocnice v Kadani má nové vedení. Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička, bylo mu 88 let. Počasí na zítřek, zpočátku jasno až polojasno, k večeru místy přehánky nebo bouřky a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobré odpoledne. Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci. Naměřili vysoké koncentrace přízemního ozonu. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Městskou nemocnici v Kadani na Chomutovsku povede nově jednatel Pavel Marek a ředitelem nemocnice je Jiří Vlas. Doteď vedl nemocnici jako jednatel a ředitel v jedné osobě Martin Krušina. Toho město odvolalo. Podle starosty Jana Losenického z ODS došlo ke změně na základě dohody s bývalým vedením.
3: Tlak přes úhradové vyhlášky tlačí ty menší nemocnice k nějakým změnám a my jsme došli k tomu, a to opravdu i s managementem nemocnice, že je čas pro změnu i ve vedení. Udělali jsme vlastně nově dvojkolejný, to znamená, bude jednatel a dovnitř do nemocnice bude ředitel.
2: Ve věku 88 let zemřel botanik Václav Větvička. Českému rozhlasu to potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Biolog a někdejší dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady patřil ke známým popularizátorům vědy a rostlin. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Za svůj život publikoval mnoho knih a dlouhodobě spolupracoval taky s Českým rozhlasem. Právě v jeho vysílání před 5 lety popsal, jak vnímal přírodu.
4: Já do toho lesa chodím za estetikou. Já i kytky nevnímám jako Rosa canina, anebo Viola odorata, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetický objekty.
2: Od Akademie věd dostal Větvička medaili Vojtěcha Náprstka a bývalý prezident Miloš Zeman mu v roce 2018 udělil medaili za zásluhy. Nafta v Česku za týden zdražila o víc než korunu 50. Litr teď stojí v průměru 43 korun a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května.
1: Počasí.
2: V noci bude převažovat polojasno nebo oblačno. Nejnižší noční teploty klesnou na 21 až 18, na horách na 20 až 17 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se mohou na mnoha místech vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, v Poohří až na 39, ve Šluknovském výběžku na 33 až 36 a na horách na 29 až 32 stupňů Celsia. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích v ulici U Hadích Lázní komplikuje provoz odstavené osobní auto a na silnici číslo 13 v Mostě ve směru na Karlovy Vary stojí nákladní auto s defektem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V
5: Vedro, vedro a vedro, to nás provází pohodovým odpolednem na Českém rozhlasu Sever. A my se mu samozřejmě taky budeme věnovat, protože vysoké teploty přímo vybízejí k tomu, aby se člověk vrhnul pěkně do studené vody nebo do chladivé vody. Koupání v přírodě ale může skončit třeba i s vědivou vyrážkou, i když taková voda může být na první pohled úplně čistá. No a čeští vědci teď přicházejí s úplně novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. I o tom budeme mluvit okolo půl třetí a za chvilku se podíváme živě k jezeru Most, kde dneska začíná jeden z největších hudebních festivalů. Jmenuje se Let It Roll. Tak si na to počkejte. Teď už jsou tu písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Anna K.
1: Pohodové odpoledne s Petrem Beranem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 15 hodin a 12 minut, pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever. Už jsme několikrát dneska mluvili o velké události u jezera Most. Dneska tam startuje hudební festival Let It Roll, což je vlastně jedna z největších světových hudebních akcí pro fanoušky žánru drum and bass. Podle organizátorů by měla přilákat dokonce až 15 000 návštěvníků z celého světa. Přímo na místě je náš reportér Jan Beneš. Honzo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne od jezera.
0: Jaké je teď ve festivalovém areálu atmosféra, počasí?
1: Tak počasí je tady velmi žhavé, opravdu je tady velká, velmi teplo, sluníčko svítí a atmosféra to ale neškodí. Lidé stále přijíždějí podle organizátorů v tuto chvíli, už je na místě asi 5000 návštěvníků. Musím říct, že příjezd k areálu jezera je velmi dobře organizovaný, pracuje tady kolem 3500 dobrovolníků nebo zaměstnanců v rámci organizace, to znamená všude jsou lidé, kteří navádějí auta podle toho, jestli to jsou majitelé vstupenek nebo podle toho, jestli jsou to lidé, kteří se mohou přijet jen vykoupat k jezeru, protože ty pláže jsou samozřejmě i během konání festivalu by normálně přístupné, tam žádné omezení neplatí. Takže musím říct, že atmosféra je dobrá, některé ty hudební produkce už začaly ve 12 hodin, ta hlavní produkce na hlavním pódiu pak začne v 6 hodin večer.
0: Ty už si trochu popsal organizaci festivalu, každopádně na místě jsou určitě i desítky policistů, na co pak dohlížejí a jsou připraveni i zdravotničtí záchranáři?
1: Jsou tady desítky policistů, jak v civilu, tak uniformovaní policisté dohlížejí jednak na tu dopravní stránku věci, to znamená v okolí jezera, tak aby nedocházelo k nějakým komplikacím, což se jim zatím daří, skutečně zatím není znát, že by se konal v blízkosti jezera tak velký festival, nikde se nedělají žádné zácpy. A pak také ale dohlížejí na to, aby lidé nebyli pod vlivem drog, alkoholu. Je tady i celní správa, jsou tady i psovodi, přijela i zásahová jednotka je připravená v případě potřeby zasáhnout. A jsou tady i policisté z Německa, kteří samozřejmě komunikují s těmi zahraničními návštěvníky.
0: Jan Beneš sleduje hlavní událost u jezera Most, hudební festival Let It Roll, který právě dneska startuje. Honzo, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Skupina Jelen a Český rozhlas Sever, pokračujeme s naším seriálem. Tentokrát v rámci příběhu měst a obcí vyrazíme do Panenského Týnce, kde naleznete třeba klášter Klarisek. Ale já už to nechci prozrazovat, protože slovo má Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Městy Panenský Týnec na Lounsku má ve znaku černou orlici se zlatou zbrojí a jazykem. Zmínku o tomhle městečku můžeme najít v zakládací listině benediktínského kláštera v Kladrubech u Stříbra. V roce 1115 ji vydal český kníže Vladislav I. Název Týnec se odvozuje od slova otýnění neboli opevnění. A přívlastek panenský pak od názvu řeholních panen klášterního řádu Klarisek. Zajímavostí je, že historické jádro městy se má oválný půdorys. Klášter Klarisek byl postaven ve 13. století jako třetí františkánský klášter v Čechách. Je součástí komplexu, který je od roku 1964 chráněnou kulturní památkou České republiky. S klášterem sousedí nedostavěný gotický chrám s barokní zvonicí. Nevíme, kdy přesně byl založen a kým. Pravděpodobně Plichtou, pánem ze Žirotína. Chrám stojí údajně na silné léčivé pozitivní zóně. Jeho magická síla přitahuje turisty a lidi, kteří hledají duchovní spojení s přírodou a historií. V Panenském Týnci se můžete zastavit i na půvabném hřbitově.

0: Pokud posloucháte Český rozhlas Sever někde jinde než u vody, vsadil byste, bych se o co chcete, že právě teď byste zřejmě u nějaké vody chtěli být. Jenže pokoupání někde v přírodě, v rybníce, v nádrži, vás taky klidně může začít svědit kůže. Dokonce ani za to nemusí moci synice. Často takovéhle vyrážky a svědění způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. No a místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA. To je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je jak pumpička na kolo.
1: Původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pokud nás posloucháte pravidelně, víte, že po 9. hodině dopolední vždycky dáme řeč na nějaké zajímavé téma. Tento týden nás provází Lenka Šobová. Dneska se ptala, jakou knížku nebo knížky si berete sebou na cesty nebo na dovolenou. Zavolala nám i Hanka z Mostu.
1: Čtu hodně knížky a ráda. A teďko momentálně teda mám čtu Život střídá smrt od Petra Prouzy. A nemám knížky teda na nočním stolečku, ale v kuchyni, protože obývám většinou kuchyň a tady je mi nejlíp. A pak jestli můžu nějaký knížky ještě, který mám úplně ráda.
2: No povídejte.
1: Tři kamarádi, to je moje nejkrásnější knížka. Potom teda mám jednu knížku Podivuhodný příběh doktora Carpety. To je tak zajímavá, krásná knížka. Já ráda čtu knížky třeba, z který už jsem četla. A vždycky, když čtu knížku, tak už se těším, že hned, jak ji dočtu, už budu číst znova, jo. Takže doktor Carpeta patří mezi ně určitě. Potom mám teďko taky v poslední době, se mi dostala do rukou Učitelkou v Peru. To je taky nádherná knížka. A pak mám hodně knížek Kai Gotta, jako jo, těch mám hodně a k těm se taky ráda hodně vracím, takže čtu hodně a miluju knížky. A taky dokonce se pochlubím, že jsem jednu knížku napsala a jmenuje se Má kniha zázraku.
0: Tak to byla paní Hana z Mostu. A zítra po 9. hodině se nás Lenka Šobová zeptá, jestli jsme někdy zkoušeli vyrobit vlastní sirup nebo třeba likér z ovoce nebo z bylinek. Tak doufám, že se sejde hodně receptů.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Horké počasí a sucho netrápí jenom nás, ale taky Slovensko. Řeka, která spojuje 10 evropských států, dneska na některých místech vlastně připomíná spíš potok. Ano, řeč je o Dunaji, hladina klesla v Bratislavě na 30-leté minimum a lidi tak najednou procházejí místy, která byla ještě před pár týdny pod vodou. Nízký průtok už omezuje i lodní dopravu.
1: No a teď jsem suchou nohou došla do půlky Dunaje v centru Bratislavy. Po levé straně mám Starý most a Bratislavský hrad. Po pravé ruce zase most Apollo. Takže nejsem v místech, kde by standardně byla nízká hladina. Jenomže teď je takové sucho, že Dunaj klesl na minimum. Začaly se odhalovat kamenité pláže i jakési výspy. No a po nich člověk opravdu projde až do středu řeky.
2: Na břehu potkávám Bratislavčanku Renátu, která sem chodí od dětství a chtěla se zaplavat s kamarádkou, jenomže něco takového prý ještě nezažila.
3: Můžu tam být zkoušeně, tam je hluboká voda, ale ne, lebo to je taky velký vír, čo vlastně my poznáme a ten všetci obchádzají a přitom teraz tam plávají děti. Takže to se nás změnil na jazero.
2: Nejde přitom jen o pocit místních nebo nezvyklý pohled ze břehu. Letošní červenec je na Dunaji výjimečný i z pohledu měření, říká hydroložka Pavla Pekárová ze Slovenské akademie věd.
4: Máme databázu už od roku 1876 a dívala jsem se na to, že v mesiaci júli ještě v historii nebyl takýto nízký prietok.
2: Proč je letos vody tak málo, ale odborníci neumí vysvětlit jedinou příčinou. Podle Pekárové se na tom podílí hned několik faktorů.
4: Myslím si, že už predchádzajúce 10 ročie bolo mimoriadne suché, bol tu výskyt viacerých suchých rokov za sebou. No a to znížilo určite aj tie hladiny podzemných vôd.
2: Sucho už ale dopadá i na lodní dopravu. Některé vyhlídkové plavby musely být zrušené a na vybraných úsecích Dunaje platí omezení pro velká plavidla. Správci toku proto začali šetřit každým kubíkem vody, popisuje Peter Molda ze slovenského vodohospodářského podniku.
5: Napríklad, čo sa týka plavby na Dunaji, tak včera cez plavebné komory boli lode prepustené iba 3-krát a za porovnané obdobie to bolo takmer 18-krát, čiže aj takýmto spôsobom sa snažíme šetriť vodu, ktorú máme k dispozícii.
2: Slovensko už se proto se sousedním Maďarskem dohodlo na dočasné změně režimu na společném úseku řeky.
5: Maďarská strana akceptuje dočasné zníženie prietoku do starého koryta Dunaja. Tento prietok je zmluvne daný na 400 metrov kubických a bude sa znižovať na 350 metrov kubických za sekundu. Aj takýmto spôsobom by sme mali zastabilizovať hladinu na Dunaji.
2: Jak se dlouhodobé sucho promítá do zásobování pitnou vodou, už sledují i vodárny. Podle Aleny Trančíkové z Bratislavské vodárenské společnosti se některé zdroje dostávají pod tlak. Obyvatelé slovenské metropole to ale zatím nepocítí.
6: My naštěstí máme vodárenských zdrojů dost, čiže máme Bratislava, má velkozdroje, které mají takovou kapacitu, že ich využíváme některé len na 30%. Takže víme tak kombinovat to zásobování, že zatím s tím nemáme problém.
2: Nízký průtok ovšem nepřináší jen menší zásoby. Mění také kvalitu vody v řece a vodárny ji proto musí častěji kontrolovat.
6: Tím, že ta vodnatost Duna je teraz velmi nízká, tak ta znečištění, které se tam stále nachádza, se zahusťuje a zahusťuje.
2: Výraznější změnu počasí zatím meteorologové nečekají a kamenité mělčiny, po kterých se dnes dá dojít hluboko do středu Dunaje, tak zřejmě z bratislavského nábřeží jenom tak nezmizí. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

0: zavolala.
1: Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Za 8 minut už tu bude 16. hodina, s ní také další aktuální zprávy, které pro vás přinese Jiří Zeman. A dozvíte se třeba i to, že v některých nádržích v Ústeckém kraji je zhoršená kvalita vody. Kde to je? Počkejte si na zprávy. Přesně ve 3 hodiny, tedy ve 4 hodiny.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hrobce a okolní obce na Podřibsku uspěly u nejvyššího správního soudu s kasační stížností, která souvisí se stavbou vysokorychlostní dráhy. Ve třech sledovaných přírodních nádržích v Ústeckém kraji je zhoršená kvalita vody. Církev vyšetřuje případ znásilnění na pražském arcibiskupství. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, k večeru místy přehánky nebo bouřky a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Vedením koridoru vysokorychlostní železnice na Podřibsku se bude znovu zabývat krajský soud v Ústí nad Labem. Nejvyšší správní soud totiž kasační stížností zrušil původní rozsudek. Z rozhodnutí vyplývá, že soud nižší instance se dostatečně nezabýval posouzením dalších variant, které ale nevybralo ministerstvo dopravy.
2: Případ se teď vrací ke krajskému soudu v Ústí nad Labem. Ten bude muset znovu posoudit především otázku variant vedení koridoru a vypořádat se s rozhodnutím nejvyššího správního soudu. Teprve poté vydá nový rozsudek. Z Podřibska Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Zhoršená kvalita vody je ve třech přírodních nádržích v Ústeckém kraji, které sledují hygienici. Nejhůř je na tom zatopený lom Varvažov na Ústecku, kde je menší množství sinic a voda je méně průhledná. Hygienici doporučují lidem, aby se po koupání osprchovali. Informovali o tom na svých webových stránkách. V jezeře Chmelař na Litoměřicku je kvůli zeleným řasám horší průhlednost vody. Horší vzhled vody zaznamenali hygienici na Nechranické přehradě v kempu u Hráze na Chomutovsku. Lidem zdravotní riziko nehrozí. Ostatní sledované vodní plochy jsou v pořádku. Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezírá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Arcibiskup chce kvůli případu zneužívání v církvi zřídit speciální tribunál.
3: V Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
0: Podle Přibyla arcibiskupství taky spolupracuje s policií.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se mohou na mnoha místech vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, v poohří až na 39 stupňů Celsia. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 33. kilometru ve směru na Drážďany za Roudnicí stojí kamion s defektem.
4: 34. kilometr z Prahy na Ústí prdla pneumatika nákladňáku, stojí v pravém pruhu. A brzdí se tam z 80 prostě na nulu, protože to tam lidi objíždějí.
0: Na Chomutovsku mezi Račeticemi a Vilémovem se srazilo nákladní auto s dodávkou. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
5: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
1: Humoriáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a
1: no, děkuju
0: protože
1: moc.
0: Jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu
0: energii.
1: Těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolení. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo. Mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí a v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ale právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec... Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo? Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo? Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo? Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i s návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil se přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková, ano. Pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Milan Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se
5: právě
0: tolerovalo?
5: Ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, uh-huh. Jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly to...
0: To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no ne, říct. Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali... jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáře ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako by o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Magická, no. Dobře. Někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím
0: byli.
5: Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. Století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Neměla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, straší tam, ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně, no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám, děkuju vám.
4: My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý, já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco, uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenovalo.
4: No to bylo

0: Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
0: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
0: tak,
1: z děje.
0: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
0: smrkový háj.
1: Bez háje.
0: Co to? Jděte.
1: Kam?
0: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
0: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
0: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
0: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
0: Já se lidi bym já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
0: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To není vydržení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
0: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivný mu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
0: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
0: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
0: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
0: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
0: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
0: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
0: To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
0: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
0: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
0: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
0: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
0: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
0: bych... Nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
0: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
0: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No. Aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Není to humorný.
1: Jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje no. dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já
2: no,
1: na Wericha pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. Anebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí Žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 01 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou díky reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo, halo. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal
5: ano
3: posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych se chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně,
5: ano.
3: Honzo.
5: Děkujeme, děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Mhm.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat,
5: uslyšíme
3: o horní končetinu. Díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
8: Tady Karel, Karlovy Vary, Kolonáda, Ačko,
5: je
8: prosím.
3: Kolonáda, volí Ačko,
5: no.
3: Děkujeme.
5: Děkujeme, měj se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu no do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No, prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál? Je na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku. No, no ta teda.
9: Děkuju moc,
3: děkujeme
9: děkuju
3: taky.
9: Moc.
3: Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: To myslíte, že mám holku, jak trhací kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No, to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle bude ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se, mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abych rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou.
11: Jako s Máňou, víš?
10: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
11: Aha.
10: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
11: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
10: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
10: Je, 2 děti?
11: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
10: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
12: Ano, to nás Máni. Překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
12: Než
3: a tak dále. No,
12: ano,
3: prostě naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
12: Byli báječní
3: a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
12: ano,
3: pletou no, v tom horku.
12: Ale já jsem si ji taky hrála.
3: Jo, tak bezhledně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
12: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády, poslechneme si další posluchače, komu přidají své hlasy, bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Lína s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Mulavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka, zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Mulavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a typuju pro Jitku Mulavcovou.
1: Dobře,
3: ano,
1: takže
3: děkujeme
1: Bčko,
3: moc.
1: Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince. Tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže
3: děkujeme.
1: Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Který máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty 2 roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině, Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu a vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: Tolik návštěva Prima rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou poentu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla
3: svěží
1: naším
3: léto.
1: Hostem.
3: Ano. Mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Hloubka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. K jezeru Most dorazili tisíce lidí na hudební festival Let It Roll. Ústí nad Labem nechá opravit Londýnskou ulici, změní se tam dopravní značení. Počasí na zítřek, zpočátku jasno až polojasno, k večeru místy přehánky nebo bouřky a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro sever Čech a velkou část republiky. Lidé by měli hlavně přijímat hodně tekutin, říká mluvčí Liberecké zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
3: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
2: K jezeru Most dnes přijeli tisíce návštěvníků na drum'n'bassový festival Let It Roll. Podle organizátorů je největší na světě. Kvůli horku pořadatelé rozšířili počet stánků s vodou a mimořádně si lidé mohou vzít do areálu přístřežky nebo deštníky, které je ochrání před sluncem a u jezera jezdí kropící vůz. Hudba začala hrát dnes v poledne. Očekává se, že do soboty se na festivalu vystřídá 20 tisíc lidí. Novinářům to dnes řekla ředitelka festivalu Mína Havlátová. Ústí nad Labem nechá opravit Londýnskou ulici. Změní se tam dopravní značení a zlepší se přístup chodců do opravovaných Mánesových sadů. Radní hledají firmu, která práce provede. To může být podle primátora města Petra Nedvědického z hnutí ANO problém. V létě se firmy schánějí nejhůře. Odhadované náklady město nezveřejnilo. Opravit se má úsek mezi křižovatkami s Moskevskou a Klížskou ulicí. Práce by měly trvat 7 měsíců. České lékárny hlásí nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si dostupnost léků můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept. Pro zhruba 10 českých pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat v zahraničí.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se mohou na mnoha místech vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, v poohří až na 39 stupňů Celsia. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem na rondelu se srazila 2 osobní auta. Na dálnici D8 na 33. kilometru ve směru na Ústí za Roudnicí stojí kamion s defektem, na vozovce leží kusy pneumatiky. Na Lounsku na křižovatce mezi Dobroměřicemi a Lenešicemi se srazila 2 osobní auta. Na okraji Kadaně u výpadovky na Tušimice dejte pozor na hromadnou nehodu 5 osobních aut, na místě je policie. A na dálnici D7 na 48. kilometru ve směru na Prahu za exitem Louny Západ stojí porouchané auto. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Krátce po 17. hodině zprávy jste slyšeli a teď nás čeká souhrn toho nejzajímavějšího, co se tady u nás dělo a děje, totiž den v kraji. Kromě jiného se vrátíme ke včerejšímu setkání českých a saských ministrů, kteří představili projekt výstavby plavebního stupně v Děčíně. Podíváme se i do opravených sadových lázní v Teplicích a už za chvilku je tu Jiří Zeman se svým zpravodajským souhrnem.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Startuje Den v kraji, na řadě Jiří Zeman a jeho krátký zpravodajský souhrn.
2: Meteorologové v Ústeckém kraji varují před extrémním horkem. Dnes i zítra teploty přesáhnou 35 stupňů, po ohří dosáhnou až 39. Odborníci doporučují vyhýbat se delšímu pobytu na slunci i v rozpálené zástavbě. Radí také dodržovat pitný režim a větrat jen ráno. V Ústeckém kraji platí také smogová situace, vyhlásili ji meteorologové. Naměřili vysoké koncentrace přízemního ozonu. Lidé by proto měli při pohybu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání. U jezera Most začal hudební festival žánru drum and bass s názvem Let It Roll. Potrvá do sobotní noci a podle organizátorů na něj dorazí tisíce lidí. Na bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlíží policie, spolupracuje s celní správou, strážníky i s policisty z Německa, říká mluvčí mostecké policie Václav Krieger.
3: Areálu festivalu a jeho okolí se zaměříme na problematiku omamných a psychotropních látek, včetně kontrol řidičů, zda nejsou těmito látkami ovlivněni.
2: Další podrobnosti uslyšíte za pár minut. Ústecká městská policie bude častěji kontrolovat břehy řeky Labe. Může k tomu využívat člun a nově má k dispozici i dron. Při hlídání pořádku budou strážníci spolupracovat s rybářským svazem, říká k dnešní kontrole zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.
4: Dnešní kontrola je ve spolupráci s rybáři, protože ty jejich znalosti my potřebujeme k tomu, aby jsme mohli zasáhnout. A co je pro nás podstatné, tak jsou černé skládky na břehu.
2: Podrobnější informace přineseme v následující hodině. Největší opoziční hnutí v Chomutově pro Chomutov zjistilo, že někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby hnutí pod stejným názvem. Vlastní název kandidátky proto pozmění. Dnes o tom informoval zástupce hnutí Jan Rödling. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
1: Tak to byl krátký zpravodajský souhrn od Jiřího Zemana. O lecčem už jste slyšeli a my se za chvilku podíváme právě k jezeru Most na jeden z největších hudebních festivalů Let It Roll. Dnem v kraji vás provází Petr Beran.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Vladimír Mišík na Českém rozhlasu Severa. Den v kraji odstartujeme u jezera Most. Tam začala hlavní událost roku, hudební festival Let It Roll, tedy jedna z největších světových hudebních akcí pro fanoušky žánru drum and bass. Podle organizátorů měla přilákat až 15 000 návštěvníků. Přitom přímo na místě byl i náš reportér Jan Beneš.
1: Tak počasí je tady velmi žhavé, opravdu je tady velmi teplo, sluníčko svítí a atmosféra to ale neškodí. Lidé stále přijíždějí. Musím říct, že příjezd k areálu jezera je velmi dobře organizovaný. Pracuje tady kolem 3500 dobrovolníků nebo zaměstnanců v rámci organizace. To znamená, všude jsou lidé, kteří navádějí auta podle toho, jestli to jsou majitelé vstupenek, nebo podle toho, jestli jsou to lidé, kteří se mohou přijet jen vykoupat k jezeru, protože ty pláže jsou samozřejmě i během konání festivalu by normálně přístupné. Tam žádné omezení neplatí. Takže musím říct, že atmosféra je dobrá. Některé ty hudební produkce už začaly ve 12 hodin. Ta hlavní produkce na hlavním pódiu pak začne v 6 hodin večer.
0: Ty už si trochu popsal organizaci festivalu. Každopádně na místě jsou určitě i desítky policistů. Na co pak dohlížejí? A jsou připraveni i zdravotničtí záchranáři?
1: Jsou tady desítky policistů, jak v civilu, tak uniformovaní policisté dohlížejí jednak na tu dopravní stránku věci, to znamená v okolí jezera, tak aby nedocházelo k nějakým komplikacím, což se jim zatím daří. Skutečně zatím není znát, že by se konal v blízkosti jezera tak velký festival, nikde se nedělají žádné zácpy. A pak také ale dohlížejí na to, aby lidé nebyli pod vlivem drog, alkoholu. Je tady i celní správa, jsou tady i psovodi, přijela i zásahová jednotka je připravená v případě potřeby zasáhnout. A jsou tady i policisté z Německa, kteří samozřejmě komunikují s těmi zahraničními návštěvníky.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pojďme si popovídat o počasí přímo s meteorologem. Na telefonu je teď Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak pojďme k té aktuální situaci. Jak je to s tím horkem na severu Čech?
2: Aktuálně na stanicích měříme od 33 až do 38 stupňů Celsia a právě na stanici Doksany aktuálně máme těch zmíněných 38 stupňů Celsia a na obloze máme aktuálně většinou polojasno.
1: Pojďme k tomu, jak se bude situace vyvíjet dál k noci a k zítřejšímu ránu.
2: Tak během večera a noci a na obloze očekáváme, že by mělo být polojasno až oblačno a přechodně může být až zataženo a není vyloučeno, že se na horách nebo v okolí hor výjimečně vyskytne i slabá přeháňka a ranní teploty, ty očekáváme od 21 do 18 stupňů Celsia a v noci se nám přechodně i rozfouká vítr. Tam očekáváme, že by v noci měl foukat čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 9 metrů za sekundu a mohou se vyskytovat i nárazy okolo 15 metrů za sekundu.
1: Pojďme ještě k zítřku. Opět vedro při pátku?
2: Je to tak. Vlastně zítra to očekáváme, že by ráno a dopoledne ještě mělo být slunečno, ale odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a později odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky.

0: náš a velmi silnou zátěž teplem. A abych se vrátil ještě tomu zítřku, tak ten vítr zítra slabý, ale v těch změněných bouřkách nám může i zasilovat.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuju za předpověď. Hezký den, naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: Regionální stopař. V současných vedrech určitě hledáme, pokud to lze, ochlazení u vody. Jenže voda v přírodních lokalitách začíná být nebezpečná, dokonce už i pro vodní živočichy. V řekách totiž ubývá kyslík. A tak se s rybáři dnes ráno k vodě vypravil náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: S mluvčím severočeských rybářů a zároveň rybářským strážcem Janem Skalským jsem byl ráno u Labe ve Vaňově nad Střekovskými Zdymadly. Společně s ústeckou městskou policií tam rybáři monitorovali břehy, jak z pohledu dodržování rybářského zákona, také kvůli kontrole pořádku. Ponechaný odpad je nejen černou skládkou a teď v těch vysokých teplotách může znamenat riziko vzniku požáru, speciálně v kombinaci se suchou trávou a uschlými větvemi. Ty by pak navíc mohly dělat potíž v případě zvýšené hladiny a jejich úklid je i protipovodňovým opatřením. K dalšímu průběžnému hlídání budou strážníci využívat i dron, díky kterému můžou nepořádek odhalit.
2: Tolik nepořádek, ale co ta zmiňovaná kvalita vody je v těch skutečně teplých dnech horší?
1: Jan Skalský mluvil o stojatých vodách, o nádržích, kde se výrazně snižuje obsah kyslíku. Může za to zvyšující se teplota i znečištění tenzidy, tedy saponáty, i starým průmyslovým zatížením. Ve vodě se totiž více množí sinice, které pak hlavně v noci spotřebovávají ten kyslík. Nejhorší situace je tak nad ránem a v kombinaci třeba s prudkým ochlazením může být ta spotřeba kyslíku sinicemi ještě větší a pro živočichy v nádržích fatální. Potíž už teď nastává ale i na tekoucích vodách.
2: To znamená, že i na Labi, kde jste ráno byli?
1: Labe ve Vaňově je na hladině zelené, ty sinice jsou tam v obrovském množství. Vody v řece je sice málo, podle Jana Skalského si ale tak velká řeka, jako je Labe, ještě poradí. Velké potíže, a to i s úhynem ryb, jsou na řece Bílině, především v nadjezových prostorech. A způsobuje to zase to historické průmyslové znečištění řeky, vypouštění vod se saponáty a navíc teď ve spojení s těmi vysokými teplotami a velkým množstvím sinic ve vodě.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Den v kraji.

0: Možná jste i u nás na Českém rozhlasu Sever slyšeli o tom, že vláda včera představila upravený projekt plavebního stupně v Děčíně. Podle ministrů má ta stavba zvednout hladinu Labe zase zhruba o 3,5 metru a tím by se měly zlepšit podmínky pro lodní dopravu. Výjít má na téměř 9 miliard korun. Se zahájením výstavby stát počítá v roce 2029.
1: My máme spočítaný, že dneska ten marketingový potenciál je, že 345 dní bude splav na Labe. Ale jestli budeme mít léta v takovýchto sériích, tak možná to nebude 345, ale bude 250. Ale i když to bude 250, tak je to třikrát tolik, jako máme dnes.
2: Vysvětluje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů, ale splavnost není jedinou výhodou výstavby.
3: Yes, pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data, již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
2: Ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů představil hlavní změny oproti původnímu návrhu.
3: Jedním z největších opatření environmentálních je takzvaná kompenzace bahnitých náplav, které vlastně jsou ohrožené vzdutím plavebního stupně Děčín a kde byl vlastně definován významný dopad na životní prostředí. Máme studii na to, že tyto bahnité náplavy lze kombinovat mimo vzdutí a to je vlastně, co je i v tom nové. Jinak máme velkoryse koncipovaný rybí přechod, vlastně tam budou 3 rybí přechody.
2: Večer pak ředitelství vodních cest uspořádalo v Děčíně veřejnou debatu o projektu. Na názor jsem se zeptala i lidí, kteří na ní dorazili.
4: Jako bývalý student lodní školy v Děčíně, která byla jediná v Československu, jsem pro plavbu a plavba u nás se otevře jedině díky novému jezu. Všichni absolventi jsme utekli na Rýn.
2: Ne všichni ale sdíleli stejný pohled jako pan Petr.
5: Já si myslím, že není tam prokázaný žádný ekonomický dopad, je tam újma na životním prostředí a vlastně ta vodní doprava tady v severních Čechách nebo na Labi už neexistuje.
2: Řekl mi pan Miroslav. Podle Fojtů debata vyjasnila část sporných bodů a v diskuzích s veřejností budou pokračovat i nadále. Z Děčínska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: My se teď s Českým rozhlasem Sever půjdeme podívat do Teplic, konkrétně do opravených sadových lázní, protože právě teď tam přijíždějí první lázeňští hosté, tedy ne teď, ale v těchto dnech. Lázeňská budova byla od listopadu zavřená, připomeňme, probíhala přestavba za desítky milionů korun a týkala se vlastně celého interiéru, včetně kanceláří. V přízemí dokonce odkryla i původní stropní klenby, které desetiletí zakrýval sádrokarton.
1: Ty dveře jsou podle nových požárních předpisů teďko takhle samozavírací.
2: Obchodní ředitelka Teplických lázní Iveta Slišková upozorňuje na důležitou novinku – automatické požární dveře.
1: A je to vlastně pro bezpečnost klientů i proto, aby jim tam někdo nevnikl, i třeba nechtěný nějaký host, protože může se to stát. No, tady máme další z těch pokojů.
2: V budově sadových lázní je teď 25 pokojů se sociálním zařízením. Opravené jsou taky veškeré rozvody, přibyly moderní technologie nebo centrální serverovna.
3: Zvýšil se počet pokojů, protože tady byly taky kanceláře ještě v těch patrech. Kanceláře zůstaly jenom v přízemí a nahoře první a druhé patro jsou pokoje. Bylo tady 36 lůžek a aktuálně máme 49, takže 24 dvoulůžkových pokojů a jeden jednolůžkový.
2: Sadové lázně byly během přestavby zavřené, takže lázně měly v té době k dispozici míň lůžek.
3: Velice chyběly, takže jsme počítali lůžka, takže jsme klienty neodmítali, ale museli jsme to velmi řídit tak, aby ta kapacita byla 100% využitá v ostatních domech, aby mohli klienti v rámci platnosti návrhu přijet na tu léčbu.
2: Klasicistní budova sadových lázní stojí od roku 1823. Vyrůstal v ní třeba uznávaný šlechtitel růží Rudolf Geschwind.
3: On vyšlechtil tu známou růži Grus a Teplic, to znamená pozdrav Teplicím. Ta se dostala do síně slávy a dnes nám tady zdobí kolonádu. V Teplicích je to ta červená, voňavá růže.
2: V Teplických lázních v posledních letech výrazně převažují lázeňští hosté z tuzemska. Podle Ivety Sliškové se čísla změnila po pandemii covidu. Zatímco dřív Češi tvořili asi 60% klientely, aktuálně to je téměř 85%. Chybějí návštěvníci z arabských zemí nebo Ruska. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková, její sladké mámení, já už vás ke zprávám. Den v kraji pomalu končí, ale přísun informací určitě ne. Jiří Zeman vám prozradí v 18 hodin třeba to, že stipendijní programy mají pomoc získat personál pro krajskou zdravotní. Den v kraji končí, loučí se Petr Beran a zítra naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Česku hrozí kvůli vedru šíření požárů, na řadě míst zavádí zákaz rozdělávání ohně. Stipendijní programy mají pomoc získat personál pro krajskou zdravotní. Teplické lázně zmodernizovaly prostory sadových lázní. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, k večeru místy přehánky nebo bouřky a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Některé kraje kvůli horkému počasí a suchu zakazují rozdělávání ohňů na rizikových místech. Od zítra se nebudou smět lidé zapalovat ohně v celém Plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázané i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni a na technice nainstalované lapače jisker. Už včera podobná opatření zavedl Ústecký kraj a dnes zákaz rozdělávání ohňů začal platit i v Praze. Varování meteorologů před možným vznikem a šířením požárů platí na většině území republiky. Největší riziko bude od zítra právě v Plzeňském kraji a taky v části Jižní Moravy a Vysočiny. Získat personál do zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji mají pomoct různé pobídky. Třeba krajské zdravotní chybí dlouhodobě zhruba 100 lékařů a 200 sester. Kraj nabízí stipendia, krajská zdravotní náborové příspěvky a stipendijní program chystá spolu s pojišťovnami taky ministerstvo zdravotnictví. Řekl to po středeční návštěvě Ústecké Masarykovy nemocnice ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: A je to nějaká kombinace právě toho státu, pojišťoven a kraje. My s pojišťovnami ještě v tuto chvíli chystáme stipendijní program, který by se měl zaměřit na podporu krajů, kde právě ten nedostatek lékařů je vyšší. Pojišťovny vlastně na to mají speciální fond.
2: Do opravené budovy sadových lázní v Teplicích se vracejí lázeňští hosté. Lázeňský dům byl od listopadu kvůli rozsáhlé modernizaci zavřený. V posledních letech převahuje tuzemská klientela, říká obchodní ředitelka Teplických lázní Iveta Slišková.
4: Zahraničních klientů není tolik, ale přece jenom nějaké klienty ze zálivu tady máme. Máme tady i klienty z Izraele, jsou tady klienti z Německa, nicméně tuzemská klientela převažuje 80%, 85% je tuzemská klientela. Sport.
2: Česká cyklistka Barbora Bukovská je novou juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Druhou švýcarskou Huberovou porazila o 4 sekundy. 17-letá závodnice vylepšila ve švýcarském Monte Sereni loňské stříbro.
1: Počasí.
2: V noci bude převažovat polojasno nebo oblačno. Nejnižší noční teploty klesnou na 21 až 18, na horách na 20 až 17 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se mohou na mnoha místech vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 38, v Poohří až na 39, ve Šluknovském Výběžku na 33 až 36 a na horách na 29 až 32 stupňů Celsia. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Litoměřicku na silnici číslo 15 u Podsedic leží na krajnici sražená srna. Pozor dejte na dálnici D8 na 25. kilometru ve směru na Prahu za Roudnicí u silnice hoří tráva a keře. A u nájezdu na silnici číslo 63 Malhostice havarovalo osobní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
5: Měsíc je jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Písničky na přání s Evou Bucharovou.
1: Máme tu další horký letní večer, tak já doufám, že jste si našli nějaké chladivé místečko a v pohodě se vám budou poslouchat písničky na přání Českého rozhlasu Sever, do kterých samozřejmě můžete i volat, nemusíte jen poslouchat. Telefonní linka je 475 212 212 a nebo svoje přáníčko pošlete e-mailem na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tak a první e-mail, je to gratulace, už mám tady před sebou. Zahrajte prosím mým rodičům, paní Věře Ungrové a panu Karlu Ungrovi, kteří oslaví 30. července 2026 66. výročí svatby. Chtěli bychom jim popřát hodně zdraví, lásky a spokojenosti do dalších společných let. Máme vás moc rádi a přejeme si, abyste tu s námi ještě dlouho byli. Zahrajte písničku od Raye Charlese. Za všechny tuto píseň posílají dcera Helena s manželem Ladislavem, vnuk Láďa, dále vnučka Romča s manželem Vojtou.

0: slečna, půvabná slečna.
1: A v písničkách na přání už čeká na telefonu trpělivě Marcel. Hezký podvečer vám přeju.
2: Dobrý podvečer.
1: Tak co si zahrajeme?
2: No já bych si přál Katapulty, Vlaky v hlavě.
1: Dobrá, posíláme někomu.
2: 70.
1: Zlatá
2: všem, 70. Všem, prosím vás, pěkně všem.
1: Dobrá.
2: Do fandilí týbe kapele. A kdo jí do dneška rád poslouchá.
1: No, jo, to jsou nesmrtelné písničky a já myslím, že Katapulti určitě jsou oblíbení do dneška celé ty dlouhé roky. Takže dáme
2: Pán si. Oda, bíhá, tak dále. Ano, děkuji vám mnohokrát.
1: Rádo se stalo.

0: Dneska večer je to v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, samá legenda, tak jedni teď dohráli, skupina Katapult a další legenda už je připravená. Ale nejdřív se pozdravím s naším posluchačem, panem Herbertem. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Děvičko, zdravím všechny posluchačky, posluchače a přeju všem ještě krásný den. A dneska osobně teda zdravím Evo s Jaruškou, bývalé kamarádky, kamarádky z bývalých Kopis, pak Janu, kamarádku Janu a Helenu do Litvinova, Františka s paní Marii do Lomu. Pak bych ještě chtěl zdravit do Chomutova, do Řevic a ještě zdravíme do Ústí Kojtic, zdravíme Janu s manželem a všech a celou její rodinu. A jinak všem posluchačkům přejeme ještě krásný den.
0: Tak děkujeme za přání.
1: No a ještě bych zapomněl se na švagrovou vlastu, to je v Litvinově v Janově. To je Gerlindy sestra.
0: Ano, ano. A teď tedy ta legenda, kterou jsem neprozradila do téhle chvíle.
1: Je to moje oblíbené teda trumpetista a zpěvák Louis Armstrong.
0: Tak, to je ta legenda, přesně tak.

0: Večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál. Na telefonu už máme Pepu ze Štětí dvojku.
1: Ano, přesně tak. A především zdravím, že vás skáču do řeči. Zdravím Pepu ze Štětí dvojku, teda jedničku, pardon. A Janičku z Horky, která dělá tady ve Štětí na městském úřadě. A pak Domašice Obrok, Pavličky Tuháň.
0: Dobře.
1: A rodinu Kabelkovou. A jinak všichni, co mě znají.
0: Těch bude určitě hodně. Tak,
1: ano, jejich hodně. I mi volají známý z Teplic.
0: Dokonce. Tak jo, dokonce. Pepo dvojko ze Štětí, vy jste si vybral Mašinku, takže to rozjedeme s Mašinkou.

0: Tak a teď je v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. Už zdravím Šárku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Evo. Takže písnička, kterou jsme spolu připravili, bude pro Šárku do práce, pro Álu a Petra do Stahlčese, pro Marušku do Děčína a ještě jenom, jestli můžu Hance do Bíliny. Haničce básničce. A všem přeju hezký večer.
0: My vám přejeme, děkuju. Já vám taky přeju hezký večer. Ta písnička, kterou jsme vybrali, je od Richarda Millera. Jmenuje se to Chladnej den. Tak doufáme...
1: No, to bychom se moc přáli, ale bohužel máme smůlu.
0: Tak my jsme se Šárkou doufali, že se třeba tou písničkou ochladíme, tak jsme ji tam připravili. Tak jo, Šárko, příště naslyšenou, těším se.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký večer všem.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a večerní písničky na přání, kam se taky už dovolal posluchač Pepa. Já vás zdravím, Pepo.
1: Zdravím, dobrý den.
0: Tak co si zahrajeme?
1: No, nechám to na vás.
0: Báječnou ženskou, a komu to bude?
1: No, bude to pro mýho kamaráda do Prahy.
0: Dobře.
1: A bude to pro můj manku, pro vás, Evičko.
0: Děkuju.
1: A to je všechno.
0: Tak si užijte písničku.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už dostane slovo další volající a tou volající je paní Jana. Hezký podvečer, Jano.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům a přála bych si prosím zahrát písničku Na okoře cesta pro vnuka.
0: Hezký
1: večer.
0: Tak ať se mu hezky poslouchá i vám hezký večer.

0: Tak teď tu máme takový paradox na Českém rozhlase Sever v písničkách na přání, ale nejdřív se pozdravím s posluchačkou Marií. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, všechny posluchače.
0: No a ten paradox je ten, že vlastně písnička bude o whisky, ale vy pijete v obrovské množství vaší výbornou vodu, kterou tam ve vsi máte. Tak to je úplný paradox.
1: Tak. Ale tak zase ta písnička je prostě perfektní.
0: Jo, ta je perfektní. Takže se to taky zaspívejte, budou to schovanky, bude to písnička whisky, to je moje gusto.
1: Whisky, to je moje gusto.
0: No a...
1: Pro vás všechny posluchače a celý vaše bezva rádio.
0: Ano, děkujeme a zdravím zase příště naslyšenou.
1: Děkuji, nápodobně,
0: těším se.
1: Naslyšenou.

0: Tak takový je názor na život od schovanek a teď už si další muziku vybírá pan František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme, komu zahrajeme?
1: Bude to všem kralupákům, kralupačkám, zděnice, spolužačce a hlavně božence, dožadce, švadlence. A díky moc, já jsem se nemohl dovolat, chtěl jsem jí poděkovat, dává hezký písničky. A jinak přeji všem hezký zbytek dne a hlavně zdravíčko, ať vám slouží.
0: Ano, díky. Ano, nápodobně František vybral Kometu od Jaromíra Nohavici.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, očí mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

Večerní písničky na přání na Českém rozhlase Sever už pomalu končí, ale ještě se dovolal Miloslav z Litoměřic, který vybral Michala Horáka a písničku v 7:25 pro svého kamaráda Lukase.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Teplota v Doksanech na Litoměřicku dnes překročila 40 stupňů. Strážníci v Ústí nad Labem kontrolují nově břehy řeky dronem. V novém nemocničním pavilonu Ústecké nemocnice instalují jiný chladící systém, ten původní se rozbil. Počasí na zítřek, zpočátku jasno až polojasno, k večeru místy přeháňky nebo bouřky a teploty mezi 35 až 38 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobrý večer. Meteorologové v Doksanech na Litoměřicku dnes v 17 hodin naměřili 40,1 stupně Celsia. Na stejné stanici zaznamenali na konci června i teplotní rekord pro Česko. Tehdy tam bylo skoro 42 stupňů. Přes 39 stupňů bylo dnes i v Plzni a taky v Rokycanech. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Extrémní teploty by v Česku měly být i zítra, o víkendu se mírně ochladí. Ústecká městská policie bude častěji kontrolovat břehy řeky Labe. Může k tomu využívat člun a nově má k dispozici i dron. Při hlídání pořádku nebo dodržování rybářského zákona budou strážníci spolupracovat s rybářským svazem, říká k dnešní kontrole zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.
2: Dnešní kontrola je ve spolupráci s rybáři, protože ty jejich znalosti my potřebujeme k tomu, aby jsme mohli zasáhnout. Bude zaměřená na rybáře, na překážky, které by přišla velká voda, mohly tvořit překážky při odtoku Labe. A co je pro nás podstatné, tak jsou černé skládky na břehu.
0: V novém pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem instalují nový, spolehlivější chladící systém. Původní technologii v květnu zničila technická závada. Společnost Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, řeší věc s odborníky na chlazení, dodavatelem technologie i se soudním znalcem pro následné reklamační řízení. Prostory zatím chladí dílčí nepoškozená technologie a mobilní klimatizace. Dnes o tom informovala mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požárů potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departementu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
3: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se mohou na mnoha místech vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 35 až 38, v poohří až na 39 stupňů Celsia. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami, hrozí přehřátí a dehydratace.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem v Masarykově ulici u fotbalového stadionu se srazila dvě osobní auta a ve sloupu v Čechách na Českolipsku v Benešově ulici naboural autobus do dopravního značení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme tu probírali islamisty a říkali jsme si, že ta koncovka ista je tam v tomhle případě tak trošku
2: matoucí.
1: Tak jak je to s těmi koncovkami? Kde začít?
2: Tato přípona ve slovotvorbě funguje u odvozování podstatných jmen z podstatných jmen. To je, myslím, na tom jasné. To je jenom taková technická poznámka a vytváří dva typy podstatných jmen z hlediska významu. Hokejista, houslista a podobně. To jsou takzvaná jména konatelská, tedy vyjadřují nějakou specializovanou činnost. A pokud jde například o feministu, islamistu a tak dál, tam jde o označení člověka podle nějaké společenské příslušnosti. A aby to nebylo tak jednoduché, anebo naopak tak omezené, těch přípon pro vytvoření podstatných jmen, kterými označujeme nějakou příslušnost společenskou k nějakému hnutí, názoru, k nějaké vědecké škole a podobně, těch přípon máme celou řadu.
1: No, na co bych to mohli přijít?
2: Pár
1: třeba
2: příkladů uvést.
1: Tak aniž bych koukal do vašich poznámek, paní magistro, napadá mě třeba takový án, republikán.
2: Tak, to je jedna z těch přípon, jako klasický příklad. Vedle republikána se uvádí například mafián, což je také sociální určení.
1: No, pak svazák, pravičák, tam se trošku ta přípona změní z án na ák.
2: Těch přípon je řada a já myslím, že i když je neumíme například vyjmenovat, tak jako třeba vyjmenovaná slova.
1: Taky my vládneme, ale.
2: Tak dokážeme tu vhodnou zvolit, pokud to slovo chceme právě utvořit nebo si na něj vzpomenout. Dodejme, že standardně se v příručkách jazykových uváděly jako nejproduktivnější přípony tohoto typu podstatných jmen přípona ník a přípona ovec. U toho ník si nejsem jistá, jestli to takhle ještě funguje. Tam jde o to, že třeba když vznikaly úřady, vznikla vrstva úředníků, úředník a tak dál.
1: No jinak tady máme i koncovky ita jako bandita, ista jako policista, ik jako akademik, ián jako vegetarián, nebo jín jako čeledín.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Dobrý večer, vaši Rad Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady sedí souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohlédneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuju, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já ti tykám, protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. No tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala na housle, třeba strejdové hrajou taky na hudební nástroje. Ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečave. Potom můj strejda, Jan Bendík, ten je taky zpěvák. Do toho Marcel Bendík, takže...
1: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
2: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísný, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetěm.
2: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.

0: Tak to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Kejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ješka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilský věci, argentinský.
2: Ty, když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čem se snažím teďka nejvíc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal dělat sám.
2: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
1: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mě chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože když jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak tak asi jsem k tomu jako dospěl. Takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mně chtěli Halgáta a tak, protože já si jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože znáš takový klenot a nechci to nějak moc jako neumím.
2: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to?
1: To si právě myslím, no. Třeba u těchto typů jako písniček.
2: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtějí tu temperamentní muziku.
1: To je taky důležité, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
2: K tvé tvorbě, co chystáš, co plánuješ?
1: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaké akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
2: Říká Honza Hron, student Ješkovy konzervatoře.
1: Yeah.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí, nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když něco provede Číňan nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu.
2: Jo?
1: Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady. Elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady nikdo neví, jede elektriku, vodu a pak musí jít nedoplatky, že tohle by se mělo zavést tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro sociálně slabé.
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně s Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem třeba já něco vyřídit, tak jsem šel Polákovi, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledne a měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy. Hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefe, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: A jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidí, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak tady? Některý se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s nima to jsou dohady, problémy, a někteří zase jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a on řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní váš telefon taxikáře, už asi budete mít šichtu zase, tak si to vezměte.
1: Ne? Dobrý večer, tak si prosím.
0: Adagio Zimar Savoro, Manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jíloviště u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
3: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
4: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
3: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Česko-Lipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
5: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
2: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
6: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet, rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3.
1: Počasí.
2: Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná. Na kilometru 66 hořelo nákladní auto. Hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem. Stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště. Na 17. kilometru je kvůli tomu průjezdný jeden pruh. Kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka tálie. Helena Vondráčková je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hej, ty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix českopolština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mě rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To byl orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem.
1: Se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně. Tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat. A jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobní se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně jsem mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když a třeba víte, že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc,
1: To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka o tomkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na Zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Vzhůru k výškám Helena Vondráčková, tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat.

0: si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Vzhůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
1: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
0: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
1: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
0: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
1: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v údu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo, ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně.
0: Zní to honosně, kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kdo to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: Ne, to je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, je to
1: ne.
0: Více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takový to vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám tomu syn slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to... Na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, bylo, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední autoareny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. Že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslela, že
1: původně.
0: Ano.
1: Původně.
0: Že...
1: Ne, ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trvalku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak k tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzové melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzroková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Miserables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok,
0: ano,
1: 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano,
0: dokonce dvě knihy,
1: jedna
0: na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku, a je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla, mě vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové, a budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí arény nezastavuje.
2: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
0: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
0: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
4: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø. Počasí. Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 se z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jedním od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a oběd se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
6: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
5: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat. A občas se za toho druhého také modlit.
6: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba. A modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlaté lásce pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře. No,
4: trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad to dělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: To uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vemete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak. Pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No, dost. No, 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No, peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochoutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátovi od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jemu bylo 27. A že jo, byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak jsem říká, no nazdar. No Jarka říká, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně Vrátná nebo Vrátný, ne?
5: No Vrátný, ten byl hluchý a slepej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy v těch minisukých. Naštěstí byly teda zamazané, takže... No.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrhl, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát. No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme ji vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám. No.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla. A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli, to bylo nějak až ve druhém ročníku. No a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš, no. Protože zjednou byla to inženýrka potom a já jsem byl jen obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt, protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no, aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky.
5: Jo. Aby si tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné takový to zahradnictví a takový to. Se mi se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To už bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne, tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné. No, jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Mileně a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě. On musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli, jako moji rodiče, až tak pobožní. Maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli. Já jsem byla i u svatého přijímání a všecko. Ale stařenka, ta by to nepřežila. Takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a já jsem to byla ráda. Mně se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mě ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někomu tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali...
3: Někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A...
5: Jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo? No teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho. Šli jsme na Dušnu, no. Normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den poslal by šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že jo? Protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta, tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla. No, takže no, toto se změnilo. Že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda ta Krejzová. A že jako už si nemůžu taky dělat, co chci. No.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp. Jako takhle. Ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řeču ještě víc. nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Tak je, že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoine de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku, dost, no. Z začátku nám to nešlo, až potom ke konci, protože chodil k doktorovi, který jí pomohl, jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne, protože já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka. A už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje. Já jsem se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky nikde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělá tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až v Rynolci na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém na páteři, ale prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Doteďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: Hrozné. To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení, obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže, no a mít toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoc, ruce ho zradily a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No přiběhla, co jim je a takové, já jsem hned, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a odvezli mě dokladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem

0: byl asi kolik, 6 týdnů. To mě dělalo, akorát vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a jinak mi nedávali nic, žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
1: Na co jste myslel?
0: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu nepostavil už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali strost, jako to, co tam bylo roztříštěné, a potom řekli, že mě dej do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde, a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
1: Bojíte se?
0: Bojím se, no.
1: Poplakala jste si třeba tehdy?
2: No, oči jsem si vyplakala, to teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama, takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak. No. Tak proto jsem šťastná za to, že, nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, a snažíme se.
1: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
0: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak jeden z nás umře, tak to bývá.
1: Jste rád, že ji máte?
0: Jo, jsem.

0: A já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle. A jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem, takže se dá nic dělat.
2: No. Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, to vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snazší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, to sice nevím kam, ale jako zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takovým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád.
2: Jako, být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, a potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Já
2: taky.
0: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučat, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A to je čísílko.
1: Jo, zlobí vás?
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky? Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto, no, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zale babi neměla nás a má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba, no, jo, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Já to tak beru.
1: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
0: Dědo.
1: takhle hrozně žní děti.
2: Ano.
1: Jste rád, že je máte?
2: Jo.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo.
3: No, tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď. No. Tak to moc krát děkujeme. I paní, i pánovi. Děkujem.
4: Máte to i s kávou. A teď už si...
3: No. To teda. No, to bude na výběr teďko. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíciletí.
3: No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Robert? No,
5: já jo, já si dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda.
5: Jo.
4: Teda v horkou vodu na čaj.
5: Jo.
4: No. Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňuje ty společné chvíle.
3: Moc krát děkujeme, ale opravdu to tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
4: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
5: No, to je.
3: Jo. Ne, to opravdu není slov, vůbec tady pro to, jako, no.
0: Zlatá láska.
1: Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
2: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
2: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Kam jste se jí nejvíc díval při prvním rande?
5: Do očí.
3: Do očí.
5: No.
4: Kde jste se poprvé milovali?
5: Kde? Asi na Lánech. Na té koleji.
4: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
3: Ve stanu na přehradě.
4: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
3: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
4: Jaký jste tehdy nosil účes?
5: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a popřed si nechalo ostříhat.
4: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
5: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
3: Lilie.
4: Co by si dala v cukrárně?
5: V cukrárně? To nevím, asi kafe.
4: Co byste si dala v cukrárně?
3: Větrník.
4: A k pití?
3: Pečený čaj, jak tam mají.
4: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
3: 3.
5: Já? Tak 1, 2.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
5: Myslím já, manželce a potom ona mě.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
3: Manžel mě.
4: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
3: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
5: Nějakou košeli nebo nějaký oblek nebo něco takového.
4: V čem je žena pedant? Na čem lpí?
5: Ona nejvíc asi na tom, na té pravdomluvnosti.
3: Co nesnesu? No tak lež, samozřejmě.
4: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
5: Asi ona.
3: Určitě já.
4: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
5: U mě tam může být tak akorát kapesník nějaký, ten papírovej, nebo hodiny a rádio.
4: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
5: Knížku tu chodí číst nahoru.
3: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
4: Jak často se u vás převléká povlečení?
5: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
3: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
3: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
5: Já? Asi bych je rozdal dětem, vnoučatom jedině.
4: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
5: My jíme všechno. Co manželka uvaří, tak to já sním a...
4: Dáte si i zemlbábu?
5: Jo, i zemlbábu.
3: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
4: Kde jste nejvíc lechtivá?
3: Nikde.
5: Ona lechtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale ona není moc lechtivá asi.
4: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
5: To já usnu spíš.
3: Usne.
4: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
5: Na tvář nebo tak nějak.
3: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle typy místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkal, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
1: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
2: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
5: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
4: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a...
5: No, musí mi pomáhat občas a takový to... Je to pro ní horší, no.
3: To se mění nikdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
4: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
5: Já třeba... Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
4: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
5: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
4: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale... Kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
3: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním. Já prostě, vyloženě jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to, fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
4: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
3: jo,
4: si zatančíte.
3: Jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
4: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
3: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
4: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
5: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno. a že vychovávala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
4: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku? Jaká je?
5: Velká, protože nejhezčí je, jak se o mě stará, no.
3: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdit si schody v pohodě. To, když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
5: Když může, tak udělá všechno pro mě. Co by pro mě žádná jiná neudělala.
4: A vážíte si toho?
5: Já jo, já si toho vážím. Mám jsem rád, že jí mám.
4: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
5: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
3: Já jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
5: Jo, miluju. To jo. Strašně moc, no.
3: Až mi z toho úzko. Nedovedu si představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc. Opravdu moc. Takový je život, no.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas zprávy.
1: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
2: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Něco hůř na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
2: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
4: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
2: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
5: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend z hlediska energii, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
1: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
6: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
0: Počasí.
1: Bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: a lásku. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou, humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spiských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových Plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. jako by hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850.

0: Nové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv jsem jí důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí

konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvočí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu Svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholků hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle, vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se zprobouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No, tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na voze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl's. Nemyslel si, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, spaní pod stanem, na kamarády i na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná si dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásně, nebo krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím, nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem měl tady říkám, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu. Vy řeknete krásně teplo a užíváte si to. Někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě pojď
1: no, tak
0: si.
1: Jako dneska jsem, za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli. To jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska, protože ta teplota to už jako není normální. Uh-huh. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, mediárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem i zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšení nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, a nebo hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici, a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili slámu, teda svážili to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme by dělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní. My jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na vozeji slámu, co když to chytne, bude průšvih, tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo? To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora mám vzít, trenýr, trička, jak to si pamatuje.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No vidíte, takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli tam, když jsme se vraceli zpátky, tak to už je vedlejší, že jo. Takže na těch táborech jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, my jsme byli u nějakého potoka, kde bylo tak, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno, jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách, posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se už celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak se skvěděli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu, na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od toho klasu, to zrní jsme jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká a pestrá. Dnes mi zapomenul na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škavličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A tam se bral takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat. Mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku do skočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a překážkový, je krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok, kolem potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spodem zase přiběhli k tomu stadion. Ano, tak to byl stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo, dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky, tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěn, jenomže on tam stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: Vy jste se rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, když nebyl trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak že kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jdete dívat na úplněk, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás pobaví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady si nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, v Bratrušově. Teď už je to všecko a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s brácho snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá. Na té chalupě, když se našli pichlavky, nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobré vždycky k bramboru, no v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzala ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem ho nejradši z rodiny.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky.
0: No. Roberte, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: co roste. Já nevím, jestli bych se poznal, paní Jaruška.
0: Na tom vezu
1: černém.
0: No. Tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor. Když jste vyrazil někam s kufříkem, vaším prvním, jezdil jste na tábory, máte to v hlavě, nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v Ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne.
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok, a ještě je tam mlín, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlína se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyl, to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tým lesem bylo pole a tam se zase pouštěly letadla. To bylo taky moc primo. Modlářský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modlářský tábor, na ten si taky rád, Jaruško, vzpomnul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký modelí lodi nebo takhle.
0: A stýskalo se vám vždycky hodně, měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, to si pamatuju já.
1: Já jsem spíš byl takový jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Byl jste zvědavý, dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám ještě, za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako lin, jenom krátce, jo. A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou, no a my jsme došli k ceduli Radikov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zabodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul, říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu domů, my jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: No zkrátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se přich nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobré ku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příště roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika, když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, než nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké jejich rodiny.
1: No, neláká, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Oni měli nějaký mejdan v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo, no. Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je, šmarja. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný,
1: věděli,
0: no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hele, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale... kvedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně k lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý domy.

0: dělalo samozřejmě, jo. Tak sousedí si zase vzali jahody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte. My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To jako když se chodilo na třešně nebo k sousedům na třešně nebo na švédský a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
1: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné vás
0: samozřejmě.
1: Poslouchat.
0: Helejte, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
1: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
0: No, jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
1: Ano.
0: Tak já jsem říkal, 12, 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
1: No.
0: To vlastně dáte tím rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo.
1: Mm-hmm.
0: No, a tak. To je vlastně jedna věc, no.
1: Takže děkuju,
0: ale bylo to parádní, parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně zavolá.
1: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
0: Vy taky děkuju, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exercicí je my. Češtin můj a nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké, myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercice, to jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďko jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními, před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijala tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukni, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měli takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidátorní sestra a říká, děvčátka, kde skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, my jsme měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to, ale celý život mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové farní akce, no, vidíte to. Paní Staňko, dobře. Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já se na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.
0: Dobře.
1: Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesmělo už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční lince, že jste s náma vysílala. Pojďme poslouchat Helenu Vondráčkovou.
1: Děkuji.
0: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si, jak dlouhé se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme, tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech jsme, myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teď my byli poprvé ze všeho vykulení a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo? Jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený v pyžamu a teď tam byl takový, jak se vždycky byl ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký dvě sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřibskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
0: Další tábory byly lepší?
1: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezké, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z té Chřibsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů. A museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to byla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
0: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
1: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
0: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lodky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a po desáté jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půli října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída. Tenkrát to byla vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no, přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, tvaroh je na desátou slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak toho neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako, no takže jsme ještě tady nějakou u babičky ve Přerovské, v Maránských horách, tak tam je vozila po prázdninách, no a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc, aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba v Rožnovce pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále. Než no kolem no Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No tak to jsou moje vzpomínky, tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
0: stišenou. I vám, budeme se těšit, Josefe, přejme klidnou noc, ať zvládáte tak dobře ta tepla.
1: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
1: Dobře, se hezky.
0: Zůstaňte ve zdraví.
1: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volá. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Třemošná, úplně.
1: Ano, tak jsme rádi.
2: Dobrý večer.
1: I že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám troškou do mlýna. Když jsme jezdili na prázdniny k babice, to bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice, a tam jsme byli, tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit. Když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, jo, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor, a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, jak, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No tak
1: bábovka?
2: To ne. No tak to víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to nám nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu
1: řekl. Když... kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dělat, dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, tak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory, a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici, jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave. Jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic. Ona to taky poslouchá. Tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volná, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás.
1: Ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci, úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnázium dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, no, protože víte, protože to bylo vlastně od ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pocházím z vesnice a takže třeba to byly ty možnosti takové, jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když tedy jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám vlastně takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat pohřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho pohřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuju, děkuju, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače a všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marií, která volala z Loun noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala v noční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že... Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, když jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měla ráda, tyto, protože to bylo vizak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo. Malá jsem byla do druhé třídy nebo do první třídy, jsem chodila ke konci školního roku. Jsem tam přijela o týden dřív, než byly prázdniny a pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu. Teď jsem kolem vaření se motala od malinka. Jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka jsem se motla vaření. No a ta tetička, no, byla tak strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na těch obce. Je Velké Karlovice, bývají dva bratranci a ten jeden je postižený, to je, nebudu o tom vykládat.
0: Aha.
1: A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze Srejcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodaci vár žijou. Jo. A moc hezky vzpomínky na tu tatínku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s balákem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama balákem.

0: Jenomže ona se řekla Pejska a ona chytá psotník a umřela.
1: Aha.
0: No chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
1: No,
0: ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si psala na Bruntálsko, jo, přijala a nechala jsem si tam jako důchodkyni, ona měla 200 důchodu. 200 důchodů přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochovala tak, jak si patří.
1: Vlastinko, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na ní nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. Ale to teda... je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
0: No, a měl jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají. A víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem. A snopky jsem si vzpomněla a druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma ještě 9 roků jsem měla. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem tak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny, byly žně a byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Je, jak vás chtěli všichni. A to mě bylo osudné. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku. Já jsem samé jedničky. A bohužel náš tatínek nechtěl vstoupit jako do kališče, tak mě nevzali.
1: Aha.
0: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. Červeném kříže jsem byla, dřív to byl ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla a jsem zavázoval. A se naboural tam na motocyklu a já jsem normálně mu zavazovala nohu na 3x zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že potřebovala jsem jako velikost přiložila, zavázala a ještě toho vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo a to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila a my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole.

0: oni se srazili a toho jedného to odpouklo do přikopy. A ten pokračoval dál. A já se říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten? Ne, neobrátil. Já jsem tam mlčala a on tam byl při kopě. No tak co s ním? Já třikrát zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 kilometry na Výboře. Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosil, ať z Výboru nebo z Červeného kříže zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na třikrát nohu. Tak přijeli, pak jsem, dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ten jeho taky nechtěl akorát cest trávu na večer králíkom. A jak viděl celé krvavé, že, ty věci, špinavé.
1: Vlastínko, já vás musím poprosit, kde bychom to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
0: No. No to už bude konec, jo. No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To Slováci, oni byli takový, jsou takový poškrovější, že? No a to bylo všechno.
1: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
0: Pani Javško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
1: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. A asi mi to, bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrský, to nevím, asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla, na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor Stany Podsady, takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70 už, byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají Vltavíny a já jsem se jí, já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952, Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných Vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé Podluží a to už jsme si psali, to strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. S těmi holkami. Takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne. A měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě nás v muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to, jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit,
1: naštěstí, že... ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře, takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších. My jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve Stanech pod starou materiou, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla v 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku. Ale bylo to úžasné. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty. A právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku. A prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost. Teda fakt. No.
0: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
1: víte, co je, ale to je, To je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
0: I vám. I když je nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidím.
1: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí.
0: Hezká
1: a ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některá dětství vonila létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak vonily prázdniny?

0: rád.
1: Jelen, někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh. Co říkáte? Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
2: Krásný večer. Tady je Honza.
1: Honzo, odkud voláte teď?
2: Já volám z Prahy západ.
1: Z Prahy? A kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
2: No, tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
1: Uh-huh.
2: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde bylo, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport.
1: Aha.
2: Adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
1: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
2: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
1: No. Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
2: Pochopila jste to úplně přesně. Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
1: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
2: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
1: No i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
2: No, patří, jo.
1: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
2: Taky.
1: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoli z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zvíře.

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon captive, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknouti. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: «Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domysilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásiti, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balón udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard ustrnuv se nad námi v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny se stoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal

0: a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
1: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
0: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godár rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný, a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
1: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
0: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Millie, vy máte štěstí. Spekla. Dávejte pozor. Na slunce. Du soleil. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit i zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a patrová-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenouti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katra až 7000 metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň, až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročit. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě, podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Du soleil, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 lety. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.